0: Vždycky fresh.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in Fine Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fine?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.
2: Fajn.
6: Vždycky hot.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
3: Fajn. New truck.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajnradio.cz.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Je důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Turn this up. These are the hits I love.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Next Generation.
0: Show od mladých pro mladé.
4: Pondělí až čtvrtek.
5: Od 8 večer.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
4: Fajn.
3: Rádio.
2: Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
4: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn.

0: Fajn.
1: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
8: Syn korunní princezny dostal 4 roky vězení za znásilnění a domácí násilí. Soud ho uznal vinným ve 34 bodech obžalovy a případ teď výrazně otřásá image norské monarchie. Taky třeba vinu u nejznámějších činů odmítá, ale zároveň se chce odvolat. No uvidíme, jak to dopadne. V jižních Čechách havaroval zájezdový autobus z Lince do Krumlova. U Rybníka na Českokrumlovsku vjel pod nízký železniční most, kde se zasekl a poškodil střechu vozu. Herečky z Bridgertonů posílí 6. řadu Only Murders in the Building. Nová řada se má přesunout do Londýna a dorazí i další obrovský jména, ale to se budeme muset nechat překvapit.
9: Fajn

Krásné středeční ráno, borci. Je tady den, kdy se láme chleba, prostředek týdne a my samotný. Další den, další ráno, s kterým třeba bojovat. Naostřete břitvy, nastražte uši, jdou se porčovat hity, startuje Morning Bush na Fajnu. Pokud zažíváte krušté ráno a nebo máte z dneška takovej ten prostě zvláštní pocit, tak teď bych měl říct asi něco povzbudivého, ale pojďme radši nechat mluvit songy v playlistu. Mám tu něco hned jako na zahřátí. Tiffany Arish, její Vertigo, kde Tiffany opakuje pořád dokola, co by si jako počala bez jedné dané osoby. Já si říkám, že my to můžeme krásně aplikovat na nás a místo osoby si tam dosadit ranní kávu. 6 hodin, jdeme na to, doporučuji si to teď fakt jako vohlit doprava, fakt jako co nejvíc nahlas, aby vás to probralo, protože tohle bude fungovat. Jdeme na to.

0: Jejich Bleed It Out. Písnička, kterou si zpívá každá peněženka čerstvého pejskaře nebo rodiče a zpívá si ji v podstatě každý den. Dámy a pánové, tohle je Morning Bush 10 minut po 6. hodině a aby třeba peněženka nemusela brečet dál, máme pro vás jednu velice speciální záležitost.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
0: Po celý tenhle ten týden opět připomínám, že hrajeme o elektrický koloběžky Senkor v hodnotě 60 tisíc korun a každý den tady v rámci rána tu koloběžku může někdo vyhrát. V pondělí to vyhrála Sandra, včera Eliška. My se ptáme, kdo to bude dneska. Pokud chcete zkusit štěstí a chtěli byste se zapojit do soutěže a případně vyhrát elektrickou koloběžku Senkor, tak u nás na webu Fajnu běží registrace, kde se pochopitelně musíte jako registrovat, aby jsme vám případně pak mohli zavolat a v éteru zkusit štěstí vyhrát. Dámy a pánové, ještě připomínám, že pokud budete na náš Instagram Fajnu, tak u nás v komunitě najdete dokonce kód, který když při registraci zadáte, tak budete mít dvakrát větší pravděpodobnost, že vám zavoláme. Tak na to běžte mrknout, už během rána, dnešního rána, opět budeme soutěžit, tak ať máte ještě dneska příležitost. Držím palce, do té doby. Terry Swims, Mr. Know It All.

0: Lady Gaga i Abracadabra. Lady Gaga dočarovala 19 minut po 6. hodině na Fajnu. Kdo taky čaroval, je jistý fotbalista. Dámy a pánové, co to včera bylo jako za crazy fotbalový zážitek, nebo spíš už jako respektive dneska. Argentina versus Alžírsko, nebo možná bych měl spíš říct Messi versus Alžírsko. Co to bylo? Excelentní výkon téhle kozy fotbalu. Messi nastřílel hat-trick a jenom potvrdil, že je to prostě goat. Bylo to krásný a mělo to tempo a proto samozřejmě posíláme song Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat pro Messiho a pro všechny, komu Messi vyhrál tiket. Ale to je, to sem netahejme. Každopádně, aby to Alžírsku nebylo líto, mám pro ně taky song. Alex Warren, jeho Passenger, což je úplně ideální song pro Alžírsko, protože nic jiného než pasažéři v téhle hře nebyli. Messi je tam povodil, poslal všechny na párek, fakt šílený. No, tak tyhle songy za malou okamžik, já jsem zvědavý, jaký song v pátek věnujeme naší české reprezentaci. Fakt jsem na to zvědavý. Tak tyhle songy za malou okamžik, jdeme na to, pokračujeme dál, za malou okamžik 3 random fakta. Morning Boost.
1: Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom. Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: Vánoce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn.

0: Wisdom She Bishin, honey, jejich At The Party na Fajnu. 6 hodin, 36 minut. Dámy a pánové, je tady, nebo jsou tady, 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: V tuhlenstu a každou jinou sekundu se přes WhatsApp pošle více než 8 milionů zpráv. Napomáhá tomu především situace, kdy jste včera naštvali partnera. Na každého člověka na světě připadá 140 Lego kostiček, což je super, protože kdyby fakt jako každý člověk měl doma nějaký Lego, tak kdyby nás někdo naštval, nemusíme mu přát třeba hned jako smrt, jak to nějací borci na internetu umějí, ale místo toho danému člověku, co nás jako naštval, můžeme přát šlápnout na Lego s jistotou, že se tak dříve či později stane. A 99% lidí za život šlápne na Lego. Pořád tam to 1% lidí chybí, takzvaně procento nezasvěcených, takzvaně procento největších šťastlivců. Jak jim závidíme.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running v ranním éteru fajnu, minutu před 3:15 na 7. Krásný ráno všem. Jo, je to tak. Dámy a pánové, za malý okamžik to možná bude o něco ještě krásnější, protože nás čeká ranní hudební battle. Kdo nevíte, tak jde o to, že s mojí kolegyní, která tady teď teda není, protože je nemocná, tak vždycky každý vybereme svůj nějaký song, který se nám jako líbí, který si myslíme, že by jako bylo fajn ten den jako pustit. Ty dva songy se utkají mezi sebou a někdo z vás bude vybírat, čí song nakonec je ten lepší, který song se nakonec hodí jako víc. A za malou okamžik to tady proběhne. Wendy opět poslala svůj tip na dnešní song. Já to mám taky připravený. Tak buďte připravený i vy za malý okamžik zavolat číslo sem k nám 724-634-634. Do té doby Rockabye. Clean Bandit, Sean Paul, Anna Marie. Na lepší ráno. Tak tohle za malý okamžik. Buďte ready ještě jedno. Morning Boost.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
17: My name is Somer.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
20: Back to the hits.
21: Right, babe.
22: Fine.

0: Sean Paul, Anna Marie, Rockabye. Na fajnu 5 minut před 7 hodinou, krásné dobré ráno všem. V tuhle tu chvíli tu máme ranní battle. Battle, ve kterém se utkává vždycky můj song, který vyberu, versus ten, co vybere Wendy. Wendy tu není, ale opět na nás myslí a opět nám sdělila, nebo mě ho sdělila, abych sdělil vám její tip. Takže tyhle dva songy, které tady mám připravený proti sobě, teďko někdo z vás pojďte zavolat 724634634 a rozhodnout, jaký song nakonec pošleme dál a kdo z nás dvou, buď já nebo Wendy, zvítězí. Ano, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Dobré,
0: kdo tam?
1: U telefonu Tomáš.
0: Jo, Tome, čau. Hele, Tome, mám tady pro tebe zase takovou tu ranní otázku, ty to znáš, ne?
1: Ano.
0: Hele, dneska to je... Počkej, kde to mám? Já si to je někde napsal. Jo, jaká úplně nesmyslná olympijská disciplína by ti přinesla zlato?
1: Ještě jedno, prosím vás.
0: Jaká úplně jako nesmyslná olympijská disciplína by ti přinesla zlato? V čem bys vyhrál?

0: ve spaní.
1: Vamos, vamos. No, tak bohužel teď konce spát asi nebude. Budem se probouzet a uvidíme, s čím se budeme probouzet dál. Takže, Tome, jsi připravený?
0: Ano.
1: Takže první možnost zní následovně. Jaden Flux, jeho Feel So Good. Hudební žánr, který mu se říká takzvaně britská garáž. Co na to říkáš, Tome?
0: Super, tak tohle se mi líbí.
1: Je to takový, jako že tě to nabíjí energii, je to tak?
0: Taková vibová.
1: No? Vibová, mega, mega vibová. OK, máme tady pak ještě dvojku, která zní takhle. Got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. Oficiální hymna letošního mistrovství světa ve fotbale Shakira, Burna Boy, jejich Daj, Daj. Tak co nám daj? Dáš, ty, Tome.
0: Tak, to je trošku složitý, ale asi bychom dali tu Shakiru.
1: Shakiru nakonec, jo?
0: Jo.
1: No dobrá, dobrá, chceš to někomu věnovat?
0: Věnuju to všem, který musí stávat z ráno do práce.
1: Dobrý. Tak jo. Hele, ty koukáš ještě na fotbal, nebo nekoukáš?
0: Ne, jsem práci.
1: Jasně. Nebo jako obecně myslím, ty si koukáš na mistrovství světa ve fotbale?
0: Jako koukám trošku, tak nějak jedným okem.
1: A komu fandíš?
0: Fandím všem dobrým.
1: Jasně, takže Argentín. Hele, tak si měj krásně, posíláme song a zase někdy. Jo?
0: Jo.
1: Tak jo. Dík, čau. Tohle byl Tom. Jo, počkej. No tak to nevadí. Už jsem to jedno. By the way, tenhle song jsem vybral já, takže další win, easy. Jdem na to. Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: JN Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
6: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.

0: a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Evropská unie schválila reformu práv cestujících, který má omezit skrytý poplatky u letenek. Od roku 2027 budou muset aerolinky rovnou zobrazovat finální cenu, včetně příručního zavazadla. Cestující navíc automaticky získají nárok na osobní tašku i menší kabinový kufr bez dalších poplatků. Malý fanoušek Mexika neměl originální dres, tak vyrazil fandit ve vánočním svetru se sobíkem. Sportovní televize pak chlapce vypátala, pozvala ho do studia a dala mu spoustu dárků. Tyla vypouští teaser na nový song, který vyjde už ve čtvrtek společně s klipem. Track má odstartovat další kapitolu její nový éry.
3: Fajn. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.

Krásné středeční ráno, je tady 7 hodina, jejda. Pokračuje Morning Bush na Fajnu. Za malý okamžik tady bude něco, na co si netroufá žádný jiný rádio. Budem se smát. Ne, že bych byl vtipný nějak jako já, to vy budete vtipný. Takže se na to rozhodně připravte. Kdo se rozhodně bude smát, bude někdo, kdo třeba dneska vyhraje elektrickou kolběžku Senkor za docela dost peněz. Tak buďte ready, do té doby Bekil nebo Zara Larsson. Hezký ráno.

Zara Larsson, její Midnight Sun na Fajnu, 13 minut po 7 hodině. A dámy a pánové, Češi mají další prvenství. A konečně to není jenom chlastání, výrobě a spotřebě drog. Pojďme si zatleskat. Fakt banger, podle internetové rubriky, kdo je ten jako nejvtipnější národ, jsme jako Češi obsadili první místo. Teď by mě zajímalo, jak na tuhle tu rubriku lidé jako nahlíželi, protože vtipný jsme, o tom bez pochyb, zvlášť když cestujeme a cestujeme v ponožkách a v sandálech. Je taky dost možný, že jediný, kdo v téhle rubrice hlasoval, byli Češi. Jo, to by potom bylo dost vtipný. Víte co? Pojďme to potvrdit. Ať nejsou jako žádný dohady o to, jako kdo v tomhletom hlasování jako hlasoval, jak to probíhalo. V tuhle tu chvíli vyhlašuju vtip za pomyslnou dvoustovku, a to je jiný level. A bacha, bacha, bacha, bacha, všechno je povoleno. Jak říká Štěpán Kozub, humor by neměl mít hranice, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Takže, já to pak radě pro rozhlasové vysílání nějak vysvětlím, no spíš nevysvětlím, ale co bych pro vás neudělal, vaše vtipy pojďte napsat právě teďko na číslo 724-634-634, buď zpráva nebo hlasovka, nechám to na vás. A za chvilku se koukneme na to, kdo je teda ten nejvtipnější. A jestli vůbec jsme nejvtipnější národ. Jsem zvědavej, s čím přijdete.

0: Loi, její Red Eyes na Fajnu, 20 minut po 7 hodině. Dobré ráno všem, v tuhle než tu chvíli zjišťujem, jestli jsou opravdu Češi ten nejvtipnější národ na světě. Ano, proběhla internetová rubrika, kde Češi zvítězili a obsadili prvenství nejvíc vtip, jako že nejvíc vtipnej národ. My si to pojďme buď potvrdit nebo vyvrátit. Říkal jsem, ať napíšete vaše vtipy. A musím říct, že tady máme jednoho posluchače, který teda fakt jako perlí. A já vám povím jeho vtipy, jo? První. Víte, proč kapitán lodi v Pacifiku nemá ruce? Rozmyslete si to. Pacifik. Tak to je první, jo? Pozor, jdeme dál. Víte, co dělá Asiat na ledě? Bruce Lee. Jdeme dál, bez komentáře. Pak tady poslední ze sbírky, Máry. Proč v New Yorku a Anglii nehrajou šachy? Tenhle je fakt špatný, ten nevím, jestli mám vůbec jako doříct. Nebo jako špatný, je fakt černý. Dobrá. Nemají dvě věže a královnu. Tak jo, děkujeme Márovi za tyhle ty krásný vtipy. Jako je to vtipný, jako dokázal bych se tomu zasmát. Dokonce jsem se už asi zasmál. Pojďme si ještě dát takový na odlehčenou. Víte, jaká je nevýhoda pojídání hodin? Žere to čas. A ten teď nemáme, takže pokračujeme dál. Já si myslím, že jsme velice vtipný národ. Ať už vtipama, nebo nevtipama. Za malý okamžik, Eva Farná. Morning Boost.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Janžou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Music. Fine.

lidi svítí a my stojíme spolu ve stínu. Modré oči, jak kdybych koukala do safíru. Tuhle noc mi klidně ulož potom na kopíruj. Dneska vysoko jsem.

0: Kellen, tak je Viktor Šín, jejich Safír na fajnu. Půl osmý aktuální čas, dámy a pánové, je to tu opět. Uvidíme, kdo si dnes radostí zatančí tango.
1: Na fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
0: Je to tak, celý tenhle ten týden soutěžíme o elektrický koloběžky Senkor v hodnotě 60 000 korun. Každý den někdo z vás může tuhle elektrickou koloběžku vyhrát, stačí se registrovat u nás na webu a doufat, že budete mít to štěstí a zavoláme vám. Dneska to štěstí má Oliver. Olivere, krásné dobré ráno.
2: Dobré ráno, taky zdravím.
0: Olivere, řekni mi, kam pojedeš jako první, kdybys tu koloběžku náhodou vyhrál?
2: No, tak do hospody. Do hospody. To je takový dobrý přibližovadlo.
0: Ho, jenom ji tam pak asi budeš muset nechat. Takhle, mezi náma, mrk, mrk. A nebo aspoň helmu si vzít.
2: Dobře.
0: Tak já nevím, jestli ti mám teď tu koloběžku vůbec nechat vyhrát, když vím tady tu informaci.
2: Vidíš to, jsem tě na tolik, jo?
0: Jako malinko, ale dobrá. Slíbíš mi, že budeš opatrnej?
2: Slibuju.
0: Tak jo, tak jestli teda jo, tak můžem jít rovnou na to. 10 otázek mám pro tebe, tvým úkolem zodpovědět úplně na všechny. Každá zodpovězená správná otázka je za 10% nabití koloběžky. Tvým úkolem je nabít koloběžku na 100%, dobře?
2: Mhm.
0: Tak jo, jsi připravený, jdeme na to.
2: Můžeme
0: první
2: na to.
0: Otázka zní. Který kanadský zpěvák naspíval hit Baby?
2: Justin Bieber.
0: To je správná odpověď. 10%. Který sport hraje Novak Djokovic?
2: Tenis.
0: 20%. Jak se jmenuje seriál, ve kterém vystupují postavy Rose, Rachel a Joey?
2: To jsou Přátelé.
0: 30%. Jak se jmenuje filmový lev z animovaného filmu Lví král?
2: To byl ten, nebyl to Simba?
0: Správně. 40%. Kolik kontinentů je na Zemi?
2: No, tak Evropa, Asie... 7.
0: To je správně. Která barva vznikne smícháním modré a žluté?
2: Zelená.
0: Správně. Která značka vyrábí energetický nápoje se sloganem Vám dává křídla?
2: Red Bull.
0: Správně. Jak se jmenuje česká automobilka se sídlem Mladé Boleslavy?
2: Škodovka.
0: Ano, 80%, jdeme pomalu do finále. Jak se jmenuje kapela, ve které zpíval Kurt Cobain?
2: To byla Nirvana.
0: Správně. A pozor, pozor, pozor, pozor. Finální otázka, která tě dělí od elektrický koloběžky od Senkoru za dost peněz. Jak se jmenuje značka elektroniky, o jejíž koloběžku soutěžíme?
2: Senkor.
0: Ano! Je to tvoje, je to doma, můžeš jet do hospody na koloběžce, teda, když budeš opatrný.
2: Vezmu si tu helmu, přísahám.
0: Do hospody, z hospody už ne, ano? Jsme domluvený.
2: Ano.
0: Dobrá. Tak jo, hele, užij si to, užívej cesty, buď opatrný, s helmou jezdi a gratuluju.
2: Moc krát děkuju.
0: Není vůbec za co, my rádi děláme radost na fajnu. Tak si měj krásně, všechno pošlem. Čau.
2: Ahoj.
0: Tohle to byl Oliver, který vyhrál elektrickou koloběžku od Senkoru. Pokud byste rádi taky vyhráli elektrickou koloběžku od Senkoru, tak se pořád můžete registrovat u nás na webu Fajnu. Při zadání kódu z naší komunity na Instagramu máte pravděpodobnost, že vám stejně jako Oliverovi zavoláme. Tak jo, držím palce, pokračujeme dál. Sabrina Carpenter a zase zítra.
1: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhraj

0: princez na popu Sabrina Carpenter a její song o tom, jak jsou muži vlastně zbyteční. Man Child na Fajnu, 2:45, dámy a pánové, pokračujeme dál, před náma rozhodně ne zbytečný songy. Songy, které se budou hodit za malý okamžik, budou znít takhle. With the MC Beast and Honey, Show Me Love. A jak zní moto na Fajnu, nebo moto na Fajnu, moje moto na Fajnu, country musí bejt. Proto za malý okamžik Stella Lefty, 24-letá country zpěvačka z Los Angeles a její song o Bostonu, který se jmenuje Boston. Jo. Není na to si takhle představit, že jste kovboj, který se projíždí divokou prérií a musí jít ulovit nějakýho bizona. Yes! Tak tohle je malý okamžik. Jíhá. Morning Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Trenýrkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenýrkárna.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
15: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

Beberek Shah, Faithless, jejich New Religion na Fajnu, chvilinku před 8 hodinou. Dámy a pánové, dneska my jsme měli být všichni jako Ed Sheeran a vzít si z něho příklad. Rozhodně ne teda tím, že bychom si měli jako přebarvit vlasy na zrzavo a že to není teda nic těžkýho, to je prostě hned, pokud si nepřečtete příbalový leták. Pokud vás zajímá teda, čím bychom se měli s Edem stotožnit, když ne obarvením hlavy, tak tím, co Ed chystá. Tenhle nejlepší zrzavý zpěvák si chce dát pauzu od hudby, jo? Je teďko na jeho turné Loop k albu Play, což je celkem paradox, vydáte album Play a sami pak hudbu stopnete. Proč ne, ale já si myslím, že bychom si s Eda měli všichni vzít příklad, jo? Ne teda tím, abychom stopli hudbu obecně, ale obecně. Pojďme si odpočinout prostě od toho, co jako každodenně jako děláme, jo? Toho, co děláme nejvíc. Tak pojďme to prostě dneska vzít a zkrátit tu dobu, kterou tu danou věc jako vykonáváme. V nějakých situacích je to teda fakt složitý, ale pojďme na to myslet. Až budeme mít prostě chvilku, vzpomeňme si na Eda. Jo, sice nemáme písničku, která už asi 10 let se drží jako v hitparádách a nemáme písničku, která vydělává milion korun každý den, ale máme tuhle tu informaci, kterou můžeme argumentovat. Jo, když to dělá Ed, tak to můžeme dělat přece i my. Tak hezký ráno, tady je ta jeho písnička, která se drží 10 let v hitparádách a vydělává milion korun denně. Morning Boost. Fine. Skoro milion, jo, jen tak jako obecně. Je to hodně peněz. By the way, jmenuje se Shape of You.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Next generation.
8: Next generation.
7: Get ready for the sound. Fresh.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: I'm Post Malone.
11: This is Beyonce.
12: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz. Instagram Fine Radio.
13: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
12: Dej follow a buď stále v obraze.
13: S Fajnem.
10: Instagram.
12: S Fajnem.
13: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
14: Evropská unie schválila reformu práv cestujících, který má omezit skrytý poplatky u letenek. Od roku 2027 budou muset aerolinky rovnou zobrazovat finální cenu, včetně příručního zavazadla. Cestující navíc automaticky získají nárok na osobní tašku i menší kabinový kufr bez dalších poplatků. Malý fanoušek Mexika neměl originální dres, tak vyrazil fandit ve vánočním svetru se sobíkem. Sportovní televize pak chlapce vypátrala, pozvala ho do studia a dala mu spoustu dárků. Tyla vypouští teaser na nový song, který vyjde už ve čtvrtek společně s klipem. Track má odstartovat další kapitolu její nový éry.
13: Fine.
15: Morning Booth.

Dobré ráno, 8. hodina raní, pokračuje Morning Boost na Fajnu, poslední společná hodina pro dnešní ráno. Dámy a pánové, před náma v playlistu třeba takový Alex Warren, taky David Guetta, tedy svým Stone Chennai. Kromě toho koukneme taky na to, jak vyřešit závislost na nakupování. Nic příjemného a nebojte, nebudem si muset pořizovat elektrický náramek, co dává šoky za každou utracenou korunu. Bude tu něco, co nebolí. I když, jak se to vezme. Tak si na to rozhodně počkejte. Hezký ráno, jdeme na to.

Alex Warren, jeho Fever Dream na fajnu 12 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, včera jsem již zmiňoval, dnes zmiňuji opět, že aktuálně probíhá jeden z největších turnajů ve hře League of Legends v Česku. Hra tak populární, že Justin Bieber je oproti tomu bez známosti, Pepik z Horní Dolní. Doufám, že nás teda nějaký Pepik z Horní Dolní teď poslouchá, že tohle slyší. A doufám, že posloucháte i vy, protože my na tenhle ten turnaj, který nese název Streamers Clash, u nás na Instagramu rozdáváme lístky na finále, který proběhne 26. na Štvanici a bude se bojovat o 500 000 korun. 500 000 korun za to, že hrajete hru. Dámy a pánové, to je neskutečný, to je absolutně šílený. Samozřejmě, koho tam můžete vidět, tak to je třeba Ksnapy, nebo třeba Herdin. Tak byste mrknul na náš Instagram fajnu, kde máte možnost právě získat nějaký ty lístky na finále. Držím palce, my si pojďme pustit hymnu téhle z té hry, která už teďkon hraje v pozadí a má i na svědomí Lil Nas X. Star Walking, právě jako na finále.

0: chemickí bratři, a.k.a. Chemical Brothers, jejich Go.
1: Go!
0: 20 minut po 8 hodině na fajnu, my pojďme dál, protože nás čeká za malý okamžik něco, co fakt potřebujeme stihnout. Takže v rychlosti, za malý okamžik Rugel, její Pretty on Paper. Jako jo, na papíře tenhle song napsaný musel vypadat fakt dobře. Zní ještě líp takhle z rádia. A úplně nejlíp zní přímo, když si tenhle ten song uvede samotná Ru. Ta možnost tady bude příští středu, kdy právě zpěvačka Rugel usedne večer za mikrofon v našem studiu. Tak když tak jako, pokud se na to cítíte, zapište si to někam. Nebojte, já vám to když tak připomenu. No, pojďme dál, rychle, v rychlosti. A když říkám v rychlosti, myslím tím fakt v rychlosti. Formulovej song, který má na svědomí Don't Oliver, taky Doja Cat. A jejich Lose My Mind. Tak tyhle songy za malý okamžik na rychlejší ráno. A pak mrknem na to, jak na závislost z nakupování. Morning Boost.
2: Fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu.

Kygo One Republic, jejich Chasing Paradise. Krásné středeční ráno všem, 8:30, aktuální čas. A pokud máme někdo závislost na nakupování a nedokážeme ukojit žízeň po přidávání nových bot, oblečení anebo jen totálních zbytečností systému, který použijeme jen jednou do košíku, tak v Jižní Koreji na to kápli. Pozor, neplest se severní, tam byste si toho moc nekoupili, maximálně tak místo v pracovním táboře. Ale možná se Jižní Korea inspirovala tou severní, protože vytvořili falešný e-shop stránky, které mají pomáhat jako v boji se závislostí právě na nakupování. Jo? Jde v podstatě o takovej jako simulátor, stejně jako třeba je jako letecký simulátor, kde si můžete vyzkoušet létat s letadlem, tak tady na těchto stránkách si můžete zkusit, jaký to je nakupovat a mít prostě v no prostě nemusíte řešit cenu. Prostě jen klikáte, přidáváte, objednáváte, což může být jako fajn rozptýlení, jo? Čas, který byste strávili třeba na jiných e-shopových jako stránkách, strávíte tady. Dopaminuje vás to jako blázen. Dokonce vidíte i virtuálního kurýra, který k vám jako kdyby jede. Jen teda nikdy nepřijede stejně jako moje včerejší objednávka z nejmenované donáškové firmy. Což bolí. Možná náramek, který dává šoky za to, když utrácíte, nakonec bude lepší řešení. O tom jsme si řekli zase předevčírem. Ten, když tak koupíte na Amazonu, jen tak jako kdybyste náhodou. Mě teda trošku mrzí, že se mi nikde nepodařilo najít, jak se ta stránka jmenuje. To je docela GG. Tak já nevím, pokud je tu nějaký programátor, brácho, tohle je cesta. Představ si, kolik peněz vyděláš jen na tom, že lidi budou trávit čas na téhle stránce, aby ukojili dopamin. Tak když tak pak jenom, až to budeš mít, můžeš nějaký procento, mrk, mrk, jo? Tak jo. Dámy a pánové, doufám, že dneska neutratíme nikdo moc peněz. Pojďme utrácet aspoň čas tady s naším rádiem. Sub Focus, Elevate nebo Dominik Fike za malý okamžik.

0: Dominik Fike, White Keys na Fajnu, 3:45. To je aktuální čas, za malý okamžik. Nám svůj song zapěje Bruno Mars. Jeho I Just Might. No a vzhledem k tomu, že už jsme dnes poslali nebo věnovali song fotbalistovi Messimu, který zandal ve včerejším zápase proti Alžírsku hat-trick, tak další song bych chtěl věnovat Ninjákovi, Želvákovi, Kylianu Mbappému. Protože sice první poločas udělal skoro nic, ty doteky nic moc, to zpracování nic moc, ale ten závěr, ty kokos, to bylo hustý. Aleš Adiksen, The Boys, the Boy Does Nothing, což je případ Kyliana Mbappého v prvním poločase. Hele, možná si pojďme vzít jako příklad z toho prvního poločasu, kdy Kylian nic nedělal. Já bych taky nejradši dneska už nic nedělal. Vsadím se, že i vy. Tak aspoň nějakou pauzičku dejme. Tohle je to za malý okamžik. Pokračujeme dál. Hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Mami, kdy pojedeme na ten výlet do svět z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yesom!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
16: Happysport.cz.
17: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný?
13: excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Aleš a Dixon, její song The Boy Does Nothing. Song, který si zpívá určitě vaše žena po tom, co se vrátí domů a najde vás při koukání se na fotbal, po tom, co jste měli vyndat třeba myčku. Jo, ten song dohrál tady na fajnou chvilinku před 9. hodinou. Znamená to jenom jedno, že se musíme v tuhle chvíli rozloučit. Ano, Morning Boost je na konci dnešního putování. Řekli jsme si spousta věcí, ale co je nejdůležitější, je, že jsme zjistili, že Češi jsou údajně podle jiných a ostatních národů ten nejvtipnější národ na světě. Těžko říct, jestli humorem nebo jenom tím, jak prostě se chováme třeba v zahraničí. Občas to je k smíchu, občas i k pláči. Ale co? Doufám, že se budeme smát dál. Za malý okamžik už Andra Kaučka, její Music Boost. A to je zaručený, že se smát budete. Tak jo, mějte se krásně a zase zítra od 6 do 9. A možná už z Wendy, která se snad už vyléčí. Budu se těšit a posílám song Price Tag. Hezký ráno.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.

0: Předečí Music Boost. 11 minutek do půl desátý. Nám končí Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd. No a končíme ho s Coldplay. Dneska je, prosím vás, dámy a pánové, den štrúdl, původně turecký recept, který postupně evoluoval až k dnešní podobě, taková ta klasika, tradiční tenký tažený těsto, jabka vevnitř, někdy rozinky, někdy ořechy, prostě mňamka, jo? Já nevím, jak vy, ale když se řekne štrúdl, já si představím buď víkend u babičky. Myslím si, že je to takový typický nostalgický dezert, který nás vždycky přinese do dětství, a nebo legendární scénu z Hanebných parchantů. Legendární vlastně režisér Tarantino. Ta scéna, jak ten nacista jí se šlahačkou ten teplej štrúdl. Já jsem to tady ráno všem kolegům říkala, že jako vybavíte si tu scénu toho štrúdla z toho filmu, a nikdo jako nechápal. Jakože my všichni tvrdí, že tady Hanební parchanty sice viděli, ale nikdo si nevybaví tu scénu úplně typickou. Prosím vás, jestli si ji taky nevybavujete, tak si ji dneska, až budete mít čas, najděte. Protože to je úžasná scéna, nejenom jak je napínavá, ale jak je prostě dobře zahraná, jak je prostě za mě velmi hodně známá, ale hlavně to nejdůležitější je, když se na tu scénu podíváte, tak budete mít vždycky chuť na štrúdl. Vážně, je to dokázaný. A co je taky dokázaný, je, že Pitbull nás vždycky všechny trošku rozhejbe, jo? Za chvilku Hotel Room Service. Protože proč ne? Pro všechny štrúdl, pro všechny posluchače Fajn Rádia a i pro všechny ostatní. Za chvilku. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte dohloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: To je krásná kuchyň.
11: A jak je praktická.
12: To bych chtěla domů.
13: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
14: www.jnointeriér.cz.
15: Využijte váš prostor.
16: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
20: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
19: Těšíme se na vás.

Tak tohle je totální masakr, tohle jsme při dopolední rozhodně potřebovali. Pitbull, hotel room service, na fajnu. Ano, ano, ano, prosím, prosím, děkuji, nemáte zač. To jsou slova, která Češi údajně hodně, hodně používají a zkrátka z nás dělají slušný národ. Prosím vás, teď to neplatí, ale normální verbální komunikaci, jo? Nový průzkum totiž ukázal, že většina Čechů děkuje přehnaně umělé inteligenci. Já to vlastně asi chápu, protože si myslím, že se asi jako společnost bojíme toho, že jednou přijde takový ten den, kdy se ti jako roboti ujmou ty vlády nad světem a budou procházet ten archiv konverzací, že jo? No. A rozhodně nechcete být ten člověk, u kterého najdou zprávy typu napiš to, dělej, hned, bez keců. Jo, to by s váma asi nedopadlo úplně dobře. Ale škoda, že to platí jenom při četování s tou umělou inteligencí, protože v Česku stačí podle mě jít třeba do restaurace, neříkám ještě do všech, jo, nebo do obchodu. Tam to prostě úplně tak jako neplatí. To prosím, děkuji, jo, ta slušnost, to slušné vychování. Nemyslím si, že bychom tím jako úplně, že bychom byli úplně jako top jedna, že Češi umí za všechno děkovat a o všechno poprosit. Ale s umělou inteligencí to ano, to jo, ale je to jenom strach z robotu a já se vlastně trošku nedivím.

0: Damiano David, středeční Music Boost. Středeční fajn. No co si budeme, my nebudeme zastavovat, my musíme s těma songama samozřejmě pokračovat. Za chvilku nás v playlistu čekají dva DJové. DJ Fresh, Rita Ora, jejich Hot Right Now. Taky německý DJ, říká si Purple Disco Machine, jeho Wonderful Life. Jeho songy jsou hodně lazený, vždycky do takového nějakého pozitivního ducha. Ty texty jsou takový prostě prima, všechno je super. Ha. Tak to bude i taková střena, ne? Super, za chvilku.
1: Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov, Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: 一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: děláme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

Předeční dopoledne, vy si ho dobrovolně dáváte a trávíte s Fajnem. Abyste vždycky ví, jo, já vždycky zdůrazňuju, že dobrovolně, aby si nikdo nestěžoval, jo? Třeba na mě. Dlouho se spekulovalo o tom, že Tom Holland se oženil s kolegyní, s hereckou kolegyní Zendayou. Dlouho se o tom spekulovalo, oni to samozřejmě nechtěli přiznat. Taky dlouho kolovaly různý fotky vytvořený umělou inteligencí. Za ty se vlastně pár postavilo, že jsou jenom prostředek umělé inteligence, že je to fake. Což byla pravda. Ty fotky, které se k nám do veřejnosti, do toho veřejného prostoru dostaly, byl velký fake. Ovšem ta svatba proběhla. Minulý týden to v rozhovoru pro jeden časopis právě Holland oficiálně potvrdil. To znamená, už to není spekulace, už můžeme všichni ty fotky dál legálně používat. Tom Holland a Zendaya jsou svoji. Za mě jako totální banger, dvě prostě herecký ikony, dvě velký jména a vlastně dá se říct, že za posledních 5-10 let dvě jedny z největších hereckých vlastně jako jmén a obsazení. Takže my jim samozřejmě gratulujeme. Oni nám samozřejmě vůbec nemůžou teď poděkovat, nikdo nás neslyší, ale my aspoň oficiálně víme, že je to pravda a že ty fotky už můžeme používat. Posloucháš Fajn

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Get ready for the sound.
11: Fresh.
12: What's up y'all, this is Jack Harlow. I'm Post Malone.
13: This is Beyonce.
14: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
15: Dneska nejvyšší teploty 20, maximálně 25 stupňů Celsia, celý den oblačno až zataženo. Takhle píše se tady, že místy dokonce i občas polojasno. Přehánky čekáme jenom teď dopoledne. Možná se vyskytnou i bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Takže je to takový vlastně, že nevíme, co se vlastně úplně přesně a kdy v kolik bude dít, ale víme to, že to zvládneme.
16: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
17: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
18: Fajn.
17: Jsme online.
18: Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
15: Padla 3:50 a ladíte Fajn. No a my si dáme nějaký asi důležitý info s Míšou.
19: Evropská unie schválila reformu práv cestujících, který má omezit skrytý poplatky u letenek. Od roku 2027 budou muset aerolinky rovnou zobrazovat finální cenu, včetně příručního zavazadla. Cestující navíc automaticky získají nárok na osobní tašku i menší kabinový kufr bez dalších poplatků. Malý fanoušek Mexika neměl originální dres, tak vyrazil fandit ve vánočním svetru se sobíkem. Sportovní televize pak chlapce vypátala, pozvala ho do studia a dala mu spoustu dárků. Tyla vypouští teaser na nový song, který vyjde už ve čtvrtek společně s klipem. Track má odstartovat další kapitolu její nový éry.
18: Fajn.
17: Music Boost.
20: Music Boost.
21: Music Boost.
14: Andrea Kautzka.
20: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Jak přesně poznáte, když vám někdo kecá? A když už to poznáte, tak jaká lež to přesně je? Přišlo se totiž na to, že máme 4 druhy lží a je potřeba o nich vědět. No takže celou následující hodinu si budeme navzájem něco nalhávat, no samozřejmě si dáme taky lubriku a skvělý playlist.
18: Music Boost.

0: Bella Key nám právě dohrává přesně ve 10:45 na Fajnu. No a v Praze se zase bude něco dít.
1: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. Fajn.
0: Od 25. června do 4. července v Praze proběhne mistrovství Evropy v boxlacrosu. Prosím vás, sport, o kterém spousta z vás vůbec nemá páru, a o to víc by nás měl podle mě zajímat. Já jsem si taky musela pogooglit, co to vůbec je, jak to vypadá. Je to prosím vás taková halová verze lacrosu, hraje se to na menším hřišti, má to ale fakt velký, velký tempo, je to fakt jako rychlej sport. Jedná se o takovou kombinaci, je to něco jako hokej, házená a basketbal v jednom, což je prostě úplně fascinující a nechápu, jak to ty lidi dokážou. Očekává se účast 19 mužských reprezentací a 8 ženských týmů. My na tuhle akci budeme už příští týden na našem Instagramu soutěžit o lístky, o vstupy zadarmo. To znamená, jestli vás tahle akce zajímá, jestli chcete prostě vidět vše možné věci naraz ve velkém tempu na jednom malém hřišti, no tak dávejte pozor na našem Instagramu.
1: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz.

0: David Guetta. Skvělý, úžasný DJ producent, který nám dohrál právě teď na fajnou 9 minutek do půl jedenáctý. No a zajímá mě, jak lžete. Nebo spíš, jak poznáte, že vám někdo kecá. Máme tady dokonce, představte si to, 4 druhy lží. Snad jste si nemysleli, že lež má jen jednu podobu. Někdo si udělal tu práci s tím, že nám je sepsal, popsal a my si o nich za chvilku řekneme víc. Mezi těmi můžete na 724-634-634 dát svoje tipy, který se vám třeba, který jste si osvědčili za ty prostě roky svého života. Tipy k tomu, jak poznáte, že vám někdo prostě kecá. Jak to poznáte? Jak třeba na tom těle, nebo co ty lidi jakoby dělají, když lžou? Co by nám třeba všem mohlo pomoct se v tom třeba v té společnosti lépe orientovat? Za chvilku Sabrina Carpenter. No vidíte, teď jsem vám kecala já. Haha, ne, žádná Sabrina. Za chvilku Tame Impala, taky Janie, jejich Drákula.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: XXL Výprodej v online shop CZ.
4: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Jasom!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
10: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
15: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
16: I'm Lily Greedy.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: Music.
19: Fine.

Kennedyho Paromi. Nám dohrává na fajnou 3 minutky po půl jedenácty. No a já jsem vám před chvilkou slíbila, že vám řeknu, jak poznat různý typ lži. Přišlo se totiž na to, že neexistuje jenom jedna lež. Když někdo kecá, má to 4 různé druhy a je potřeba, prej nevím k čemu, ale potřeba je prostě trošku rozezdávat, protože ne každá lež je úplně závažná. To znamená, první typ lži je přímá lež. Jo, to člověk jednoduše řekne něco, co není pravda. Zkusme si představit, že třeba někdo zaspí, jo? Zaspí a přijde kvůli tomu pozdě. Tak přímá lež znamená, že člověk přijde do práce a řekne: nepřišel jsem pozdě. To je přímá lež. Pak je prosím vás minimalizace. To člověk problém zlehčuje, aby nevypadal úplně špatně, takže řekne: no tak jsem se zdržel jenom o pár minut, no. Pak je zamlčení. To znamená, že neřekne člověk celou pravdu a vynechá nějakou důležitou část informací. To znamená, řekne jenom: byl hrozný provoz. Ale neřekne, že zaspal, protože nevytipnul budík nebo prostě nechtěl vstávat. Řekne: byl hrozný provoz. Jo? Tak tohle je zamlčení. To znamená, poslední druh lži se jmenuje přikrášlování, přehánění, je to nejznámější druh lži. To znamená, skutečnost je založená sice na pravdě, ale je tak trošku vylepšená. Znamená to: cestou jsem pomáhal starší paní, která potřebovala odnést nákup. Přitom neudělal vůbec nic. Tak to znamená, že tohle jsou 4 druhy lží. Přímá lež, zamlčení, minimalizace a přikrášlování. Mně vlastně úplně jedno, jestli je to 1, 2, 3, 4, ale prostě když ten člověk kecá, tak kecá. Já jsem se vás ptala, jestli máte nějaký tip, jak přijít na to, když člověk lže. Jarda z Budějovic nám napsal, že je to úplně jednoduchý, že je to poznat podle řeči těla. Když člověk kouká dolů do země a dává ruce v bok. Takže taky jednoduchý to je, jo, prosím vás. Jestliže vám někdo nebude koukat do očí a bude dávat ruce do strany, tak prostě kecá. Jo? Takže si chcete kecat někomu, tak mu koukejte do očí a dejte si ruce podél těla. Takhle jednoduchý to je. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

0: Luis Capaldiho Survive. Přesně ve 11:15 na Fajnu. Vůbec se netajím tím, že má velkou slabost pro Luise Capaldiho, jako jeho songy, jeho emotivní, hluboký prostě texty, absolutně to miluju. A koho ještě miluju, možná o chlub víc, je prosím vás Teddy Swims, kterýho si za chvilku dáme. Tohle je jeho novinka, Mr. Know It All. Je to song o člověku, který si kazí lásku právě tím, že si myslí, že blbě skončí a ona kvůli tomu nakonec skončí. Mistr všeználek. Je to taková ta... Je to takový to, že někdo myslí tak moc negativně a kvůli té negaci to právě vždycky negativně i skončí. Tak o tomhle je nový song od Teddyho. Já musím říct, že ten americký prostě písničkář, zpěvák, já vám řeknu, proč ho miluju. Hlavně kvůli tomu chrapláku, tak mimo, protože ten, jakoby, ta jeho barva hlasu, ta je prostě ikonická. Ale já nevím, jestli víte, jak Teddy Swims vypadá, když tak se ho vygooglete. Ta jeho image, to, jak je prostě pokérovaný, jak má úplně dokonale srovnaný ty vousy, nosí ty klobouky a jak u toho, jako se pohybuje u toho, jak zpívá, to je prostě za mě úplně totální banger. Tak toho si dáme za chvilku.
1: Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Malý problém, není nabitá.
1: Velká výhoda, může být tvoje.

0: regionech s plynulou jízdou a jednoduchým ovládáním. Senkor.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

Here we go. Here we go.

Dohrává nám Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Tohle je fajn, krátce před 11. No a zpěvačka Taylor Swift bude něco vydávat. Mezi svými fanoušky vyvolala trošku takovou velkou vlnu spekulací hned po tom, co byla spatřena, jak odchází z hudebního studia v New Yorku v 6 hodin ráno. Podle příspěvku popkulturního účtu jednoho nejmenovaného strávila v nahrávacím studiu celou noc. A já si říkám, víte, co je na tomhle světě těch celebrit fakt hodně špatný? Vy si dáte třeba, nevím, s kámoškou ve studiu nějaký pokec, nějaký prostě nějakou skleničku do 6 do rána, což se může stát. A buďme upřímní, všichni jsme to určitě někdy zažili, jo? Že jdete prostě s kámoškou na víno a zůstanete s ní až do 6 do rána. No a svět na vás pak vyvine takový nátlak, že máte vydat album. Chápete, my nevíme, co ona v tom studiu dělala, jestli tam nahrávala, zkoušela, psala písně, nebo jenom jestli tam prostě chillovala, nebo jestli tam jenom třeba usla omylem. Probudila se v 6 ráno, rychle si uvědomila, kolik hodin, zavolala si taxíka, jela domů, někdo ji vyfotil a teď celý svět očekává nové album Taylor Swift. A to si myslím, že je jedna z takových těch náročnějších situací být slavným. A třeba ne, třeba Taylor bude vydávat desku. Já jenom říkám, že to mohlo být víno. Ne album.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
2: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte dohloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
3: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
7: Instagram Fajn Radio.
8: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
7: Dej follow a buď stále v obraze.
8: S Fajnem.
7: Instagram. S Fajnem.
9: Jak jsme si všimli už dneska na obloze, celý den oblačno až zataženo, někde občas i přehánky, nevíme v kolik hodin samozřejmě, tak prostě deštník sebou. Výjimečně se můžou vyskytovat i bouřky, takže kdo se bojí, zůstaňte doma. A srážek bude večer ubývat. Nejvyšší teploty 20, maximálně 25 stupňů Celsia.
10: Fajn. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
11: This is Beyonce. Hey, this is Halsey.
12: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
13: Jsme online.
14: Online.
13: Jsme na DAB+.
14: Plus.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Máme přesně třetí minutku po 11. hodině, no a ve studiu je s námi Míša.
15: Známý Hovy Market v Česku má problém. Česká obchodní inspekce mu napařila pokutu přes 1 000 000 korun za dlouhodobý porušování zákona. Hlavně kolem uvádění slev a cen pro zákazníky. Podle inspektorů nešlo o jednorázový přestupek, ale o systémový problém. V Česku se rozjela petice za zavedení menstruačního volna. Podle autorů má otevřít debatu o tom, že bolestivá menstruace může ženám reálně komplikovat práci i běžný fungování. Internet řeší nový rozhovor Toma Hollanda. Když padla řeč na AI svatební fotky jeho a Zendáji, odpověď byla jednoduchá. Nemusel jsem rodině nic říkat, vždyť my už jsme se vlastně vzali, všichni tam byli, nebyl to fake. No vlastně fanoušci spekulujou, jestli opravdu ten fake nebyl, protože Tom Holland to vlastně potvrdil, i když ne úplně stoprocentně. Pořád je to v otazníku.
10: Fajn.
9: Bouralo se v Praze, dva osobáky v sobě očekávajte zdržení a to bohužel v ulici Dobříšská. Nehoda, ale naštěstí bez zranění. No a pozor, taky v Českých Budějovicích, i tady se zdržíte v ulici Větrná. Tak pomalu a bezpečně.
16: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.
17: Music Boost.
18: Music Boost.
19: Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Music Boost. skáče do třetí společný hodinky. Trochu se zaměříme v hodině na vás, na řidiče, co dělat, co nedělat, za co případně neplatit. Přišlo se totiž na to, že se dopouštíte přestupků, o kterých ani nevíte, že jsou přestupky, jo. Takže na to se třeba podíváme. Taky si dáme samozřejmě lubriku. No a k tomu si budeme dobře hrát. Music Boost. We will stay.

Revolving Door, tohle zpívá Tate McRae. Zpívá nám to přesně ve čtvrt na 12 na Fajnu. Prosím vás, vy, co sedíte za tím volantem, tak teď dávejte pozor, protože děláte asi věci, které byste dělat neměli. Přišlo se totiž na to, že řada českých řidičů se dopouští přestupků, aniž by si vlastně uvědomovala, že porušuje zákon. Prosím vás, typickým příkladem je mytí auta na ulici. To nesmíte dělat dokonce, ani když používáte čistou vodu, bez žádného pěnidla, bez prostě saponátu. Prostě čistá voda, ne. Nikdy nesmíte mýt auto na ulici. Já vím, teď si říkáte, to znamená, že za to musím platit, za to mytí. Ano, asi musíte. Já nevím, kde jinde by se to mělo mít. Možná v lese, tady se nepíše o lese, píše se o ulici. Sankce do výše 1500 korun hrozí taky na místě za takovýto oblíbený vaše poděkování druhému řidiči za sebou. Jo? Když si něco prostě pomůžete na té silnici, tak vy jakoby dáte ty blinkry. Jakože mu chcete poděkovat, jako díky, seš frajer. Tak za tohle díky, seš frajer, můžete platit skoro dvojku v české policii. To se prostě správně dělat nesmí. Já jsem tohle netušila, tak já nejsem řidič, jo. Já netuším ani, jak funguje prostě pedál, jestli se tomu vůbec říká pedál. Ale tohle děkování teda taky no go. Stejně jako finanční postih může řidiče potkat za zbytečný nechávání motoru v chodu. Třeba kvůli, já nevím, chlazení nebo naopak vytápění. Prostě nesmíte ho jen tak nechávat zbytečně běžet. Tak tohle jsou ty tři věci, které jste nevěděli. A nevěděli jste je, já vím, že jste je nevěděli. A nebo věděli, ale stejně je děláte. Takže nebudeme děkovat, nebudeme mít auto. A nebudeme se chladit. Jednoduchý.

0: hřích.
1: Tohle je telefon od Slavíčka, takže to je jeho telefon. Dáváte si dnešní Music Boost, dáváte si ho s Fajnem. A nebojte se, já jsem nezapomněla. Dáváme si trošku později, ale přece jen Lubriku.
2: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
3: Fajn.
1: Sex ve stanu je jako vaření polívky v rychlovarné konvici. Jde to, ale nikdo by to přece nedělal rád dvakrát.
4: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Aiken.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
19: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
20: Potřebujete dětské kolo?
21: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
20: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
21: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
20: Rascal
21: a Bíny.
20: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
21: Happysport.cz.

Sombr nám dohrává se songem Homewrecker. Dnešní Music Boost pořád v procesu, pořád ještě chvilku dopoledne. Něco vám prozradím. Dneska je tomu, prosím vás, 13 let, co vznikl song Wake Me Up od Avicii. 13 let song o probuzení se v životě a hledání sebe sama. A já si myslím, že prostě bychom tu čest, ten hold tomu Aviciimu dneska mohli dát a tomu songu obzvlášť. To znamená... Avicii, Wake Me Up. 13 let, dámy a pánové, 17. červen. Tady to je.

0: Dnešní středeční dopoledne, dnešní středeční Music Bus na Fajnu dohrála nám, no, musím to vůbec říkat, Eva Farna, ano, její Perpetuum Mobile. Eva Farna, proč říkám, jestli to vůbec musím jako říkat, Eva Farna, teď je toho všude plno, plný sociální sítě a samozřejmě jako není se čemu divit. Oslava 20 let na hudební scéně, 3 vyprodaný pražský Edeny, včera vlastně byl poslední koncert, jakože nevím, jestli jste tam byli, já tam nebyla, viděla jsem to jenom ze sociálních sítích, ale i z těch socek je to opravdu jako velký wow, velká show, moc Evě gratulujeme. Byl to ale náš hudební manažer Libor Červinka, který právě dneska ráno mi o tom vyprávěl a říkal, že to fakt bylo jako fascinující, že dlouho nic takového nezažil, že možná nikdy nic takového nezažil, že ten koncert byl opravdu jako skvělej. Co písnička, to velká show, skvělý taneční čísla, dobrý efekty, dobrý kostýmy, všechno dobře načasovaný, závěrečný ohňostroj, prostě to, co Eva předvedla za poslední prostě pár dnů, 3 vyprodaný Edeny, to prostě nevím, kdo jiný z České republiky by to jiný měl jakoby zvládnout tak, jak ona. Takže Evo, klobouk dolů a fajn ti jako mega gratulujeme a vlastně jsme pyšní na to, že můžeme hrát tvoje songy. Eva taky vlastně v Edenu oznámila nový album, který vlastně vydává, to znamená i na ty nový songy se za chvilku budeme moc těšit. Takže gratulujeme a pokračujeme.
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc na hlas.
2: Kdyby si mohl myslet, že máš vkus.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
13: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: the Copy ho Meduza. Song, který nám oficiálně, ale oficiálně končí středeční dopoledne. A to znamená jedno jediný. Že za chvilku startuje odpoledne. Tak se na to počkejte.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
8: Zábava, hudba a spousta překvapení.
7: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
8: Fajn.
9: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
0: Celý den oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, přehánky očekáváme jen dopoledne, to znamená, že teď odpoledne nás to vlastně asi nezajímá. Ale zase se tady píše, že výjimečně přehánky můžou být i k večeru, takže nás to asi zase zajímá. Nejvyšší teploty 20, maximálně 25 stupňů Celsia.
10: Fajn.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Plus.
15: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
16: Hot news.
0: 4 minutky po 12 hodině, to je ideální čas něco se dozvědět.
17: Syn korunní princezny dostal 4 roky vězení za znásilnění a domácí násilí. Soud ho uznal vinným ve 34 bodech obžalovy a případ teď výrazně otřásá image norské monarchie. Taky třeba vinu u nejznámějších činů odmítá, ale zároveň se chce odvolat. No uvidíme, jak to dopadne. V jižních Čechách havaroval zájezdový autobus z Lince do Krumlova. U Rybníka na Českokrumlovsku vjel pod nízký železniční most, kde se zasekl a poškodil střechu vozu. Herečky z Bridgertonů posílí 6. řadu Only Murders in the Building. Nová řada se má přesunout do Londýna a dorazí i další obrovský jména, ale to se budeme muset nechat překvapit.
0: Fajn. Opatrně na trase Rozvadov Praha, tady počítejte s menším zdržením, přesně na D516. kilometr. Bouralo se v Prostějově a to v ulici Olomoucká, probíhá tady kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, no a zdržíte se taky určitě v Českých Budějovicích, a to konkrétně v ulici Česká 2, havarovaná vozidla.
6: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
7: Music Boost.
1: Music Boost.
18: Music Boost.
7: Andrea Kautzka.
18: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Fajn.
0: Na startu 12. hodiny vám prozradím jednu záležitost, která vás sice nezajímá, ale Mohla by vám změnit šatník. My víme barvu letošního léta a chceme, abyste o ní taky věděli, protože jsem četla, že to bude to velký trend a jestli ten trend prostě nestihnete, tak budete trapný. Takže poslouchejte. Music Boost. Tohle už je Hozier, jeho Nobody Soldier. Na fajnu právě teď.

Dohrávají nám Chemical Brothers jejich Go. Tohle je dnešní fajn, tohle je dnešní Music Boost. A já jsem vám slíbila, že vám řeknu, jaká barva patří letošnímu létu. Je to sice taková blbost, ale je dobrý vědět, do čeho se oblíkat, co všechno si za dekorace kupovat doma, abyste byli in, abyste dodržovali trendy. Prosím vás, vrací se do společnosti modrá. Neobyčejně modrá, ale Tiffany modrá barva. Je to taková ta zářivě modrá, ta světla, taková tyrkysová, dalo by se říct. Takový to, já bych to přirovnala tomu, jak vypadá nebe, když jste u moře, jo? Odstín, který se proslal díky značce Tiffany, která ho začala používat už v roce 1845. Tenkrát ho dávali na takový katalog, prostě na takový notýsek. Trochu tomu pomohl i legendární film Snídaně u Tiffanyho, kde ho prostě ta herečka používala tu modrou na všem možným. No a léto tohle, letošní léto 2026 se s touhle barvou vrací na silonky, na boty, rtěnky, dekorace do bytu, prostě budou úplně všude. To znamená, jestli chcete dodržet trend, nebo aspoň se nemusíte divit tomu, až prostě půjdete teď do jakýkoliv obchodu, uvidíte tam všechno ve světle modrý. Tohle je barva letošního léta.

0: lepší náladu, Justin Timberlake, Can't Stop Feeling. No tohle zažijete jenom Music Boostu na Fajnu. Jo, jenom tady. Za chvilku taky americký zpěvák Dominic Fike, jeho White Case. Dáme si taky Sigalu, jeho Easy Love. Vlastně song, ve kterém použil legendární píseň ABC od Jackson 5. Vlastně použil jejich refren, který se tam neustále dokola opakuje. Ten song je nám teď hodně blízký, hlavně tím, že v kinech jsme nedávno vlastně měli toho Michael Jacksona a teď tenhle vlastně ty songy veškerý od Michael Jacksona prostě i Jackson 5 hodně teď rezonují společností. No a Sigala si to tak trošku vzal, zremixoval, trošku to zrychlil, no a tak si to za chvilku dáme.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
15: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Středeční odpoledne s Fajnem. Dohrává si Gala jeho Easy Love, no a před námi je slíbená dnešní lubrika.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex ve stanu je jako vaření polívky v rychlovární konvici. Jde to, ale nikdo by to nedělal rád dvakrát. Fajn.

0: taky Stein 27, vítej mezi náma. Dobře, tak vítáme. Vítáme tady na Fajnu, všechny posluchače. No a za chvilku si s nima dáme typický letní song pro letošní léto. Teda takhle, vymyslela jsem si to, ale troufám si říct, že to je pravda, že Harry Styles, jeho American Girls, je letní song. Sice tam nespívá vůbec o létu, ale má to prostě letní vibe, zpívá tam vlastně o lásce, o vztazích. Když prej psal tuhle písničku, tak se nechal inspirovat svýma kamarádama, kterým se už podařilo najít si manželky. Takže American Girls není úplně jenom jako o amerických dívkách, je to o všech dívkách. O všech dívkách všech jeho kamarádů. Což zní trošku divně, ale je to tak.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná

0: přesuny s plynulou jízdou a jednoduchým ovládáním. Senkor.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
8: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
18: Zábava vlny tobogány.
19: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
19: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

jsme u konce, u konce čeho dnešního Music Boostu trval celkem 4 společné hodinky, bylo to záživný, teda doufám, pro mě teda aspoň jo. Dneska jsme zjistili, no dali jsme si další lubriku, zjistili jsme, že existují 4 druhy lží, takže opatrně taky jeden posluchač Černá z Budějovic, mám pocit, nám napsal, že když někdo lže, tak kouká do země a drží se v bok. Takže jestli uvidíte někoho, jak má ruce v bok a kouká do země, tak pozor na ně, jo, nic mu nevěřte. No a zítra si zase něco řekneme, něco se dozvíme, něco se naučíme, anebo třeba taky vůbec. To je někdy jen to, jenom to nejlepší. Vy si užijte hezký zbytek dne, hezkou středu, no a naslyšenou zase zítra. A pamatujte, zítra co? Budu zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
11: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
12: Konečně si zase můžeme říct, že je krásně. Venku je okolo 23 stupňů, taková ideální teplota, ani moc vedro, ani zima. Konečně se dostáváme do tohohle letního počasí. No a tenhle týden teploty budou stoupat ke konci týdne až ke 30 stupňům. Čekají nás tropy, takže užívejte sluníčko, běžte nasát trochu vitamínu D.
13: Fajn. Fresh.
14: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
15: This is Beyonce.
16: Hey, this is Halsey.
17: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
18: Jsme online.
19: Jsme na DAB+.
20: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Hot news. 3 minuty po 3 odpoledne. To je čas se něco dozvědět s Hankou.
21: Syn korunní princezny dostal 4 roky vězení za znásilnění a domácí násilí. Soud ho uznal vinným ve 34 bodech obžaloby a případ teď výrazně otřásá image norské monarchie. Taky třeba vinu u nejznámějších činů odmítá, ale zároveň se chce odvolat. No uvidíme, jak to dopadne. V jižních Čechách havaroval zájezdový autobus z Lince do Krumlova. U Rybníka na Českokrumlovsku vjel pod nízký železniční most, kde se zasekl a poškodil střechu vozu. Herečky z Bridgertonu posílí 6. řadu Only Murders in the Building. Nová řada se má přesunout do Londýna a dorazí i další obrovský jména, ale to se budeme muset nechat překvapit.
13: Fajn.
12: Pojďme rychle omrknout i dopravu. D1 klasicky hlásí problémy. Nehoda 2 nákladních aut na 167. kilometru na trase Praha-Polsko. Je tam neprůjezdný 1 jízdní pruh, to znamená, můžou se tam tvořit nějaký zdržení, hlavně opatrně. Další problém potom máme na D52, trasa Pohořelice-Brno, neprůjezdný naopak pravý jízdní pruh, ale ne kvůli nehodě, ale kvůli tomu, že jsou na vozovce větve. Nevím, co tam bylo za Tarzana, ale prostě jsou tam popadaný, tak opatrně a celou cestu dávejte bacha.
22: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
12: Krásný středeční odpoledne. Já musím říct, že dnešní warm-up začínáme z vesela, protože očividně nevím už ani kolik je hodin. Já jsem vám tvrdila, že jsou 3 hodiny odpoledne a ani zdaleka ne. Chápu, všichni chceme, aby nám ten týden utíkal trošku rychleji, ale máme 5 minut po jedný. To znamená před sebou 4 společné hoďky se mnou s Kristý, ale užijem si to naplno. Dáme si songy hned teď, pojďme na to. Jeden letní taková pecka, která bude ideální na start tohoto odpoledne. Omi, Cheerleader. Trošku zpátky do minulosti, pojďme si to užít.

Ladíme fajn, máme 13.12 a tohle byla Tame Impala a Genie, jejich Drákula. Já doufám, že nikdo z vás Drákula není, protože venku už nám konečně vysvětlo sluníčko. A já miluju lidi, kteří tvrdí, že nesnáší lhaní. Většinou jsou to totiž ty stejný lidi, co vám potom tvrdí, že jim nic není, i když je jim hodně. Protože podle expertů na komunikaci lžeme fakt všichni. Pořád. Někdo víc, někdo míň. A někdo z vás možná teď právě poslouchá a říká si, já ne, já fakt nelžu. Ale už to samo o sobě je podezřelý, protože mi neříkejte, že jste nikdy ničem nelhali. Většinou si myslíme, že lháře poznáme podle řeči těla. Že uhýbá očima, že je nervózní, že se ošívá. Ale odborníci tvrdí, že v těch samotných slovech toho je občas daleko víc. Že když vám člověk řekne, že dneska večer jde fakt jenom na jedno, už v těch slovech můžete poznat, že to fakt jenom jedno nebude. Nebo že už je někdo na cestě. O tom já třeba lžu docela často. Tvrdím, že už jsem na cestě, i když jsem ještě nevyrazila. No a prostě největší lháři jsme ale sami sobě, že jo. Nalháváme si, že třeba od pondělka začneme hubnout, od pondělka začneme chodit spát včas, nebudeme koukat do telefonu. Tak mě zajímá, v čem lžete sami sobě? Jestli je něco takového, co si nalháváte, přesně, že od pondělka začnu a ještě jste nezačali, napište mi to na 724-634-634 a já vám pošlu další letní song Viz DMC, Bees Honey, jejich Show Me Love.

0: Abraka Dabra, ať máte dobrou náladu. Tohle byla Lady Gaga a její song Abraka Dabra. Doufám teda, že už mi se máte líp. A společně probíráme, kdy v čem si nejčastěji lžete. V čem lžete sami sobě. Michal píše, já lžu sám sobě o tom, že věřím, že mi ostatní nelžou. Jo, naivita, to je sladký lék na všechno. A pak si taky namlouvám, že tu kolu můžu přestat pít kdykoliv. A koukám, že s kolou tady má problém vícero lidí, protože pak píše ještě Klárka, že si nalhává, že když si dá k obří pice kolu zero, tak se ty kalorie vlastně navzájem vyrušujou a že je na nule. Jo, někdy si potřebujeme ty svoje úlety, ty svoje cheat day jídelní trošku omlouvat, že? Tak jenom je důležité, aby se to nedělo každý den. Já vám každopádně děkuji za sdílení a my si za chvilku dáme song, u kterého pořádně všechno vytancujete, i ty kalorie. Michael Jackson, Beat It, z nejnovějšího filmu o Michaelovi. Tak za chvilku, tady na Fajnu. Turn up hit music.
1: Fine. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
11: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
12: Trénírkárna.cz.
13: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trénírkárna.cz.
14: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeño. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeño už čeká. Právě teď v Popeyes.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Music.
17: Fine.

Ikona Taylor Swift a její hit Elizabeth Taylor nám právě dohrál na fajnou půl druhý odpoledne 17. června a já mám pocit, že si někdo ale šeredně spletl kalendář. Dneska totiž Američani slavějí Národní den jablečního štrůdlu. Jenže když se řekne jablečný štrůdl, co si představíte? No přece podzim, déšť za oknem, mikinu, skořici a ten moment, kdy si řeknete, že už skončilo léto. Ale teď léto teprve začíná. To já fakt nechápu, proč by se měl štrůdl slavit zrovna v červnu. To mi přijde asi stejný, jak kdybyste si dávali vánoční cukroví, jasně proti gustu. Ale přiznávám, mě tenhle svátek přivedl k mnohem důležitějším otázkám. Protože podle mě existují dva typy lidí. Buď milujete patky od štrůdlu, to znamená ty konce, anebo chcete jen vnitřek, to, kde je hodně jablek. Buď hodně těsta, nebo hodně jablek. Každá skupina je jiná, v každé domácnosti je boj o to, kdo si vezme to nebo to. Je to prostě jak mezi lidma, co jedí okraje pici a naopak ty, který ty okraje nechávají na talíři jak nějaký archeologický nález nebo něco takového. Takže pojďme si ale říct, jasně, můžete mi napsat, jestli na štrůdlu preferujete patky nebo ten prostředek, ale to, co mě spíš zajímá, je, jaký dezert se vám hodí k létu, jaký dezert si dáváte, když si vybavíte léto. Protože štrůdl je za mě podzim, to prostě nepatří do června a července, srpna, tak mi pojďte říct, co patří do léta jako dezert. 724634634, já vím, měli bychom dietovat, ale uděláme si spolu trošku chutě. A k tomu dobrý song. David Guetta, Sia, Beautiful People.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, absolutní banger s názvem Stateside. Jsme doposlouchali na Fajnu. A to léto ve mně vyvolává otázku, jaký desert se k němu hodí. To společně probíráme. Michal psal, že za něj je to 100% meloun. S tím souhlasím. Meloun patří k létu. Ne, je to takovej fit desert. Já jsem chtěla po vás nějaký spíš takový ty cheat deserty, něco, co je kalorická bomba. A to teda taky přišlo. Barča píše jedině bombu. Asi se to tak jmenuje. Popisuje to jako jahodovej piškotovej dort se spoustou šlehačkovýho krému a jahod. Dělala to vždy naše maminka, když jsme byli malí a nedáme na to zapomenout. No Baru, já už na to teď taky nezapomenu. Já nevím, proč se vás ptám na otázky, ze kterých mám pak chuť na nějaký desert. Dělám si to sama, že jo? Já vám každopádně moc děkuju za odpovědi. Pokud máte možnost, dejte si něco sladkého a my se přesuneme zase někam do tepla společně s našima songama, protože přijde třeba Max George a jeho Barcelona. Takže do Barcelony, už za chviličku. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn. Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmochův ostrov Kolín.
2: Vystoupí Ben Kristoval.
1: Sofian Mešmeš.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zavratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

McRae, zpěvačka, na kterou se nejenom dobře kouká, ale i skvěle se poslouchá, její Just Keep Watching. A pojďme si to přiznat na rovinu, takhle při středě, nevím, jestli jste v kanclu nebo na home office, ale home office je ten nejlepší vynález od dob krájenýho chleba. Jenže ta zlatá éra, kdy slova pracuju z domova v překladu znamenaly, že si uvaříme v oběd, vypereme tři pračky, zajdeme si ke kadeřníkovi a odpoledne ještě stihneme omrknout novou kolekci oblečení v obchoďáku. Zatímco na Teamsech to pořád vypadá, že jsme online, tak tyhle doby možná přijdou ke konci. Protože Microsoft Teams čerstvě spouští novou funkci, která vás okamžitě napráská šéfovi. Jo, jakmile ráno dorazíte do kanclu a váš mobil se připojí na firemní Wi-Fi, Teamsy automaticky rozešlou echo celému vedení, že už sedíte v budově. Microsoft sice tvrdí, že to dělají jenom pro lepší koordinaci lidí na pracovišti a ne pro špehování, ale ruku na srdce. Oni to načasovali přesně ve chvíli, kdy sami nařídili svým lidem, aby se vraceli do kanceláří a nebyli tolik na home office. Takže si myslím, že tady trošku něco smrdí a je to podezřelý. Digitální byč se utahuje a ty kreativní výmluvy, proč nám zrovna vypadla na home office Wi-Fi, nebo že zrovna nemůžeme mluvit, protože venku něco hučí, tak to asi brzo už neprojde. Užívejte si poslední dny svobody na home office a já vám pošlu song, který si můžete užívat kdekoliv, ať už jste v autě, doma na home office nebo v kanclu. Get it, love, tied up. Pojďme na to.

od Love při středečním odpoledni, jejich song Tied Up. My se blížíme ke druhý hodince, ale to znamená, že nekončíme, naopak pokračujeme dál. Počasí, zprávy a pak další songy a budeme tady mít asi něco special. Takže poslouchejte, zůstaňte se mnou už za chvilku na Fajnu.

0: fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
3: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: To je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá, Vyťardo.
7: www.jninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
10: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
11: Rosničke, tady pojďme si povědět, jak to vypadá venku. Vypadá to hezky, to je tak příjemný, ale když vám tohle můžu říct. Máme asi 24 stupňů, něco kolem toho, převážně oblačno a jsem tam nějaký větřík, taková ideální kombinace. Není vám moc vedro, sem tam vás to ofoukne, tak si užívejte tohle počasí a jestli můžete, vyražte někam ven.
12: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
14: Fajn.
15: Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Jedna minutka po druhý odpoledne a my se jdeme zas něco dozvědět s Míšou.
18: Reformu práv cestujících, který má omezit skrytý poplatky u letenek. Od roku 2027 budou muset aerolinky rovnou zobrazovat finální cenu, včetně příručního zavazadla. Cestující navíc automaticky získají nárok na osobní tašku i menší kabinový kufr bez dalších poplatků. Malý fanoušek Mexika neměl originální dres, tak vyrazil fandit ve vánočním svetru se sobíkem. Sportovní televize pak chlapce vypátrala, pozvala ho do studia a dala mu spoustu dárků. Tyla vypouští teaser na nový song, který vyjde už ve čtvrtek společně s klipem. Track má odstartovat další kapitolu její nový éry.
19: Fajn.
11: Krásný středeční odpoledne, to je půlka týdne za náma, už prakticky, to je dobrá zpráva. Dobrá zpráva taky je, že ladíte fajn warm-up. Se mnou s Kristý čeká nás druhá společná hočka, nabitá top playlistem, ale hlavně tady pro vás mám jedno překvápko. Co to bude, nebo spíš kdo to bude, se dozvíte už za chvilku, tak zůstaňte se mnou na fajnu. A teď si dáme Robina Schulze, Cyrilla, Sama Martina a jejich World Gone Wild. Let's go!

který se vám zaryje do paměti. To byl tedy svým si ho Mr. Know It All. Máme 11 minutek po druhý a věděli jste, že i takový obyčejný bliknutí varovnýma světlama vám může zadělat na problémy. Jo, když chcete prostě poděkovat jinému řidiči, za slušnost se dneska basically platí. V českých zákonech totiž schováváme pár chytáků, o kterých většina z nás nemá ani tušení. Minimálně já jsem to nevěděla. A může to být fakt ta maličkost, jako ty zmíněný děkovný blinkry, a policajti to můžou brát jako zneužití výstražných světel. A bizár pokračuje dál, na vaší zahradě nebo před domem, protože vy si nesmíte ani na ulici umýt auto. A to dokonce ani v případě, že si na to vezmete jenom čistou vodu. Protože špinavá voda z auta by podle předpisů nesměla jen tak téct do země, ale jen do speciální kanalizace. Stejný red flag pro vaší peněženku je i to, když v horku necháte na parkovišti nastartovaný auto jenom proto, aby se vám nachladila klimatizace a vychladil interiér. Ne, to prej se taky nesmí, takže bacha na to a pojďme si nalít čistýho vína ohledně vašich řidičských zlozvyků. Jakýho silničního hříchu se nejčastěji dopouštíte vy? Já teda děkovně blikám pravidelně, to jsem nevěděla, že to je hřích, ale jestli máte nějaký hříchy, o kterých víte, pojďte se mnou podělit. 724-634-634 a mezi tím klasicky další song. Ray Dalton, Blood Running, let's go!

0: Tenhle song vás měl namotivovat, abyste vydrželi zbytek týdne. Nathan Dave a MNEK, jejich Ten Get Back Up. A společně probíráme řidičský zlozvyky, protože pojďme si říct, každý nějaký máme. A dozvěděli jsme se společně, že i věci, které se nám můžou zdát jako slušný, nám můžou vysloužit nějakou pokutu a pěkně mastnou. Věc, třeba kterou píše Honza, často problikávám dálkovýma, když chci někoho pustit. A nejsem si jistý, ale myslím si, že to je taky proti předpisům. A výstražnýma taky. No, já si myslím, že to bude platit pro obojí, takže dejte si na to bacha. Já si myslím, že vám za to nikdo pokutu nedá, nebo doufejme, je to slušnost přece jenom, ale v předpisech to prej je. No a pak tady ještě píše Anička, můj přítel má zlozvyk, že blinker dává zásadně až ve chvíli, kdy už napůl stojí v odbočce. To už mi vteřinu předtím nemusíš oznamovat, že odbočujeme. To už vidím podle toho, jak líbám palubní desku. A tady už je to jasný, to by mělo být v předpisech. Tady za to jednoznačně pokuta by klidně být mohla. Pozdní blinkry, to je dobrý, nebo spíš špatný zlozvyk. Děkuju vám za sdílení, děkuju za zprávy a dáme si za chvilku další songy. Třeba Loi, Red Eyes, tak zůstaňte na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte dohloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Rascal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.

0: James Hype, Sam Harper a taky Bobby Harvey, jejich Waterfalls nám právě dohrál na fajnu. Máme půl třetí a taky jednoho speciálního hosta, tak pojďme na to. Máme tady totiž Jenny, která je na natáčení reality show Are You The One? A ona je ta pravá, která by nám měla říct něco o tom, jak to tam vypadá. Jenny, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Ahoj Jenny, tak pojď mi něco povědět, ahoj, něco spicy ze zákulisí.
1: Spicy, tak asi jednu jakoby spicy věc, kterou už tady víte, tak je tady pořádný trojúhelník. Mm-hmm. Možná i čtyřúhelník, pak tady máme vlastně Adélku, která je taková, ona je tím, jak je sestřička zdravotnice, tak je taková ošetřovatelka zlomených srdcí, bych řekla.
0: Že ošetřuje prostě všechny, kterým někdo ublíží.
1: Ano, pravděpodobně, jako vypadá to zatím tak.
0: Dobře, dobře, no hele, spíš pojďme, kdyby jsi měla říct jeden důvod posluchačům, proč by se měli koukat na tuhle show, co bys jim řekla?
1: Všichni posluchači, kteří milují telenovelu, tak tenhle ten pořád je pro ně. Drama, telenovela, vztahy, to je prostě jedno velký téma tady.
0: A co byl zatím tvůj nejoblíbenější moment z natáčení?
1: No, můj nejoblíbenější moment natáčení je teda, když natáčím náš vlog Behind the Scenes, protože vám ukazuju, nebo divákům tam ukazuju, co se tady děje vlastně v zákulisí a co nemůžou vidět v dílech, ale my jim to práskneme v Behind the Scenes.
0: A já jsem právě myslela, že mi něco práskneš i tady.
1: No, já jsem myslela, že jsem ti něco práskla. Vlastně ještě ti můžu prásknout, že jsme tady měli chytače hadů.
0: Chytače hadů, máte tam i hady divoký.
1: Máme tady i divoký hady, bohužel. A máme tady, a včera přišel nejlepší chytač hadu tady v Thajsku, který prý chytal všem, nebo vlastně jakoby každé hollywoodské produkci, která tady natáčela v Thajsku.
0: Tyjo, tak to je hodně cool. No dobře, tak se budeme těšit na další díly, co se stane s naším trojúhelníkem. Já ti moc děkuju, že jsi nám věnovala takhle čas a nějaký spicy zákulisní info. No a budeme to sledovat dál.
1: Já děkuju.
0: Tak jo, ahoj. Tak se měj krásně a uvažte nám tam pořádný drama.
1: Yes, yes.
0: Tak jo, tak ahoj. Pa, ahoj. Tak, my děkujeme Jenny za tenhle telefonát. Pro vás to znamená, že máte sledovat Are You The One, ať příště víte, o čem se bavíme. A my si dáme další song. Naughty Boy, Sam Smith, La La La. Pojďme na to.

0: Felixen, Jay Hart a tahle pozitivně nabitá pecka s názvem Pride u nás na Fajnu. No a dneska 17. června se večer mohl konat další koncert Evy Farný. Nekoná se, ale mohl. Eva se snažila na poslední chvíli zorganizovat, jak jsme se dneska dozvěděli, protože Eden byl třikrát vyprodaný. Celý Instagram tím žije, na všech sociálních sítích se na vás řinou videa z těch koncertů. No a protože si nedáme už bohužel další koncert v Edenu, protože to bohužel nevyšlo kvůli technikům, ačkoliv tanečníci i Eva mohli, tak my si dáme aspoň Evin song tady na Fajnu. Farná, Perpetuum mobile, to už všichni znáte na spaměť a společně si to zaspíváme už za malou chvilku, tak zůstaňte se mnou. Yeah, we
1: are fine. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.

jak bychom si všichni zopakovali Evin koncert v Edenu, co? Tohle byla Eva Farná, její perpetuum mobile. Umělá inteligence už dneska dokáže spousta věcí. Napíše za vás seminárku, vygeneruje nějakou fotku, ale jak se ukázalo, taky dokáže udělat ze svačiny mezinárodní teroristickou hrozbu. Svoje o tom ví jeden 17-letý student z Ameriky, který kvůli totálnímu zkratu moderní technologie zažil zásah jako z akčního filmu. On si totiž po fotbalovém tréninku rozhodl, že si zmačká prázdnej sáček od chipsů, strčil si ho do kapsy u mikiny, jenže školní bezpečnostní kamera z AI to vyhodnotila tak, že tenhle pomačkaný plast je 100% střelná zbraň. No a než kdokoliv stačil zapnout selský rozum a podívat se na to lidským okem, tak se spustil absolutní řetězec paniky. Kolem kluka najednou zabrzdilo 8 policejních aut, svalili ho na zem, mířili na něj zbraněma, jako by fakt šlo o nejhledanějšího zločince světa. Ale co na tom fascinuje mě, je to, jak často se dneska tváříme, že jsou technologie neomylný. Přitom všichni víme, že nejsou. Vždyť to je ta stejná technologie, která nám občas opraví správně napsané slovo na úplný nesmysl. Nebo nám v mapách nabídne nějakou trasu, která vede přes pole, přes les, pravděpodobně i přes cizí obývák a tváří se, že jo, to je ta nejvýhodnější zkratka. No a pak se zeptá, jestli sáček od chipsu je zbraň. Takže poučení, asi ještě nejsme úplně ve fázi, kdybychom měli umělý inteligenci svěřovat osud světa. Bacha na to, bacha, co nosíte v kapsách, bacha, kde jsou AI kamery. A radši si dáme song Nico Santos Number One. Pojďme na to.

0: Lenyho Fever Dream. Doufám, že jste si tenhle song užili, protože společně s tímhle songem zakončujeme už druhou společnou hoďku našeho Fine a Warmupu. Blíží se třetí hodina a to znamená třetí hodina naše společná i třetí hodina na hodinkách. Jaká to náhoda. A bude to skvělá hodina plná dalších top songů. Tak zůstaňte se mnou. Teď si dáme počasí, zprávy, dopravu, však už to znáte. A pak další hudbu do vašich uší. Tak zůstaňte se mnou na Fine.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Get ready for the sound. Fresh.
14: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
15: This is Beyonce.
16: Hey, this is Halsey.
17: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: To, že je dneska poměrně hezky, už víme, kolem 25 stupňů, sice převážně oblačno, ale já tam to sluníčko vidím. A to sluníčko se na nás chystá pořádně zaútočit, protože následující dny teploty hlásí čtvrtek 28, pátek 32, sobota 33. Připravte se na tropy a já vám radím už takhle dopředu, sežeňte si větráky nebo zabukujte cestu na koupaliště. Budete mi děkovat, potom si na mě vzpomenete.
18: Fajn.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Jsme online.
24: Jsme na DAB+.
23: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 3 minuty po třetí hodině. Čas se zase podívat, co se děje u nás i ve světě s Míšou.
25: Známý Hobby Market v Česku má problém. Česká obchodní inspekce mu napařila pokutu přes 1 000 000 korun za dlouhodobý porušování zákona. Hlavně kolem uvádění slev a cen pro zákazníky. Podle inspektorů nešlo o jednorázový přestupek, ale o systémový problém. V Česku se rozjela petice za zavedení menstruačního volna. Podle autorů má otevřít debatu o tom, že bolestivá menstruace může ženám reálně komplikovat práci i běžný fungování. Internet řeší nový rozhovor Toma Hollanda. Když padla řeč na AI svatební fotky jeho a Zendáji, odpověď byla jednoduchá. Nemusel jsem rodině nic říkat, vždyť my už jsme se vlastně vzali, všichni tam byli, nebyl to fake. No vlastně fanoušci spekulujou, jestli opravdu ten fake nebyl, protože Tom Holland to vlastně potvrdil, i když ne úplně stoprocentně. Pořád je to v otazníku.
18: Fajn.
0: Pojďme mrknout na silnice. A teda je tady toho nějak moc. Prosím vás, jezděte opatrně, ať toho tolik nemusíme říkat. Každopádně D5 na trase Rozvadu v Praha. 4. kilometr, porouchaný vozidlo, neprůjezdný levej jízdní pruh. To je důležitý pro vás. Levej jízdní pruh si zapamatujte, ten tam prostě stojí. Podobná situace máme na D3, 65. kilometr, trasa Mezno Kaplice. Zase nějaký porouchaný vozidlo a neprůjezdný tentokrát pravej jízdní pruh. Potom tady máme nějakou nehodu v Brně, ulice Řípská, dvě havarované vozidla, překážka na vozovce. Počítejte možná se zdržením a hlavně se zvýšenou opatrností kamkoliv, kudy pojedete. Ať jezdíme bez nehod, jo?
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Středa odpoledne, venku sluníčko a vy ladíte fajn warm-up se mnou s Kristý. Co může být lepší? No, když hrajeme písničky, že jo? Takže za chvilku jdem na to hned vlastně. Není na co čekat. My se zase vrátíme trošku do minulosti s tímhle songem, kterým vám okamžitě dodám dobrou náladu. Protože B.O.B. feat. Hayley Williams a jejich Airplanes budete vědět, budete, znáte to, tak si to pojďme připomenout.

Kdybych měla tenhle song přirovnat k jednomu dní v týdnu, rozhodně to nebude středa. Tohle je čistý pátek, BB Rex a Faithless New Religion. Už se chystáme na takový ten víkendový vibe. No a taky vás k smrti nebaví ten klasický seznamovací filtr, kdy na prvním rande za sebe děláte toho nejvíc dokonalého člověka, abyste pak zjistili, že pravda je úplně jinde. Svět randění zasáhl nový trend, který tohle přetvařování posílá rovnou k ledu. Říká se tomu goblin intimnost a princip je jednoduchý. Místo aby člověk se snažil udělat ten nejlepší dojem, ukáže rovnou všechny svoje divné stránky. Prostě to vysype. Už žádný, jo, já miluju zdravý životní styl. Ne, ne, ne. Rovnou řeknete, hele, já jsem v neděli strávila 6 hodin na gauči, večeřila jsem cereálie přímo z krabice a usnula jsem na tom gauči. Ani jsem se neodlíčila. A víte co? Částečně tomu rozumím, protože seznamování je někdy vyčerpávající, ty lidi se snaží působit normálně a pak stejně po 3 měsících zjistíte, že si třeba povídají se svýma kytkama. Nebo že mají panický strach z vynášení koše nebo něco podobného. Na druhou stranu, nejsem si jistá, jestli potřebujete na prvním rande zase slyšet úplně všechno. Protože je rozdíl mezi tím, když vám někdo přizná, že je třeba občas trošku nepořádnej, a když vám udělá podrobnou prezentaci všech svých traumat od roku 2007. Podle odborníku tohle souhlasí. Je sice fajn být autentický, ale všeho s mírou. Kompromis je důležitý, nemusíme předstírat dokonalost a některé historky si ale můžeme nechat asi až na 3. rande. Mě ale zajímá, co je taková ta vaše goblin vlastnost, nějaký zlozvyk nebo divnost, kterou by o vás stejně partner dřív nebo později zjistil, ale ze začátku ji třeba trošku schováváte. Schválně, co to je? Každý něco takového máte, pojďte se mi přiznat. 724-634-634, pište do zpráv nebo na WhatsApp. A máte na to 3 songy. Jeden z nich je Hurts, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. Tak pro krásnou středu.

0: Miles Smith, Nice to meet you. Tenhle krásný song při hezkým středečním slunečním odpoledni. No a já jsem se vás ptala, jakou vlastnost vaší by o vás měl váš budoucí nebo váš partner vědět, ačkoliv ji třeba na první dobrou tolik neukazujete. A myslím si, že bychom tady mohli normálně dělat nějakou seznamovací show taky, protože tady to vypadá, že dva naši posluchači se docela shodujou v jedné vlastnosti. Michal píše, že o něm by měl určitě slečna vědět, že kecá do seriálu a komentuje děj. Že prostě nezavře pusu. No a pak Káťa z Ústí napsala, že ona vždycky kecá taky hodně moc, je ukecaná, že na prvním rande se vždycky snaží hlídat, ale existuje jeden muž, se kterým dokázala být svá hned od začátku. A teď pozor, prokecali celý film v kině. Píše, jen škoda, že nemůžu být takhle svá častěji. No ale Michal psal, že taky prokecá každý seriál. Já tady cítím nějaký meč. To je mi ale náhodička. A Michal píše, že on je z Chomutova. No tak to je kousek, ne? Nebo doufám, že je to kousek. Já vám každopádně děkuju za tyhle zprávy. To byly ty hezčí zprávy. Pak tady někdo píše, David píše závislost a Martin píše insolvence. No, pojďme si říct, to už jsou asi takový zásadnější body, se kterými jdete do vztahu, než to, že někdo kecá do seriálu. Ať tak či tak, vždycky si k sobě najdete ten meč. Na každý hrnec, znáte to. Já vám děkuju, za chvilku další song. Čeká nás třeba Sky Newman a jí F.U. and U.F. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Fajn. Poznáš hit podle jedné vteřiny. Tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov, Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: My name is Somer.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.

Něco pro milovníky elektrické hudby Chemical Brothers, jejich Go, takhle v 15:30 odpoledne na Fajnu. No a v Americe si můžete pronajmout dům z Twilight za zhruba 10 000 korun na noc. A víte co, je to pořád vyprodaný. Někdo prostě utrácí za normální věci, někdo si zaplatí 10 000 za noc v nějakém filmovém baráku. Mně to ale přivádí k otázce. Víme, že Američani jsou na tyhle věci občas takový blázniví, ale kdyby to mělo být v Česku, tak jaká česká filmová nebo seriálová nemovitost by dokázala něco podobného? Protože upřímně já si nemyslím, že by to byl nějaký zámek nebo nějaká nádherná vila. Kdyby Češi měli zaplatit hodně peněz za noc v nějakým seriálovým bejváku, tak si myslím, že by to byl bejvák, který si vybavíte při tomhle songu. Já si prostě myslím, že Češi by si nejradši pronajali ten legendární byt z comebacku. Představte si ten víkend, sedíte v obýváku, čekáte, kdy tam do dveří vtrhne ozák, bojíte se mu ukrást pivo z lednice. Ideální, nebo třeba chalupa ze slunce seno, ideálně s tou babičkou a s tou venkovní postelí. Za mě super. Takže jako dobrá investiční příležitost v Americe, dům z Twilightu v Oregonu docela jde. Lidi ho pronajímají měsíce dopředu, platí za to stovky dolarů na noc. Je to důkaz, že nostalgie je jedna z nejsilnějších měn na světě, ale mě zajímá, jak už jsem říkala, do jakého filmového nebo seriálového domu byste se chtěli nastěhovat vy, aspoň na tu noc. Ať už je to v Česku nebo v zahraničí, napište mi na 724-634-634, kde byste chtěli bydlet, v jakém filmovém nebo seriálovém domu. A nás čeká další song. Ed Sheeran, Azizam, tady na Fajnu.

0: Dominik Fajk, jeho White Keys, taková zasněná atmosféra, takhle při středečním odpolední, máme 15.41 a společně jsme se trošku zasnili, protože jsem se vás ptala, kdybyste mohli bydlet nebo jednu noc si dát v nějakým filmovém nebo seriálovém domě, bytě, kde by to bylo? Kačka píše, že za ní rozhodně Neverland, protože ten venkovní Luna Park by nikdy neopustila a večer by zalehla do třpitivý postele Michaela Jacksona. To je hodně velká představa, ale hezká, hezká, děkuji za ní. Pak tady Michal píše, vila Kellenů ve stmívání je přesně můj styl, les, klid, žádná výheň a voci v okolí. Koukám, že tady máme úplně rozdílný styly, někdo chce Luna Park, třpitivou postel, někdo chce les a klid. A pak ještě tady Betty píše, že za ní by určitě nebylo dobrý utratit tolik peněz za jednu noc v nějakém bytě, ale když už, tak nějaký zámek. Já souhlasím se zámkem, to zní dobře. Děkuji za zprávy, za sdílení. Za chvilku další song, který si můžete dát, ať už jste v lese, na zámku, nebo klidně třeba v Luna Parku. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Tak už za chvilku tady na Fajnu.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Trenýrkárna.cz.
13: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Metro Digi. Neo Asian
1: boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, is a bit
3: more. 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Sieh Elevate vás doufám pořádně rozjeli, protože tohle byla energická nálož na fajnu 15.51. No a motivace mít sebevědomí, protože říká se, že s dostatečným sebevědomím zvládnete všechno a tohle je důkaz. Jeden týpek v Americe, absolutní král improvizace, se prostě jednoho dne rozhodl, že bude průvodcem v muzeu umění. A bez jakýchkoliv vzdělání, povolání nebo hlubších znalostí prostě nakráčel mezi lidi. Nedal si čas na žádnou přípravu, prostě šel, rozhodl se ten den, že bude provádět. No bez povšimnutí nakonec fungoval několik týdnů a klíčem k úspěchu bylo to, že mluvil fakt neskutečně přesvědčivě. Takže nic netušící lidi mu to baštili i s navijákem. I ty nejvíc divoký historický báchorky, který on si vymýšlel přímo na místě. On vtiskl lidským dějinám úplně nový rozměr. Vyprávěl o nějaký veverčí vzpouře, o bitvě, o kroasány a ty lidi mu to prostě věřili. Celá tahle geniální show praskla až ve chvíli, kdy zmatený návštěvníci začali u infopultu pokládat personálu zvídavý otázky ohledně událostí, které se ale nikdy nestaly. Právě jako ta velká kroasánová rebelie roku 1682. Pojďme si říct, že je to taková ale fakt motivace, že když jste přesvědčiví a věříte si v tom, co děláte, tak v tom vlastně vůbec nemusíte mít žádný zkušenosti. Stačí, aby vám to ty lidi věřili. Jo, tak to je poučení pro dnešní den a my si dáme někoho, kdo ale moc dobře ví, co dělá. Lady Gaga a její The Dead Dance. Tak pojďme na to, trošku si zatančíme.

Song s názvem Boston nám zakončuje třetí společnou hoďku, protože se blížíme do čtvrtý hodiny odpoledne. To znamená, že počasí, zprávy, doprava, však to znáte. A pak zase další songy, takže zůstaňte se mnou, protože nás čeká třeba Harry Styles, Ray nebo Taylor Swift. Samý velký jména, sice ne ve studiu, ale ve vašich uších už za chvilku, tak zůstaňte tady.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex CZ.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
8: Venku hromy, blesky, ne, dělám si srandu, venku je furt stejně, dneska je prostě hezký den, kolem 25 stupňů, sem tam se to zatáhne, ale jinak to vypadá dobře a ten výhled je ještě hezčí, protože následující dny budou tropy, jak jsem říkala, připravte se na to, zabukujte si nějaký koupaliště, vemte si dovčů, prostě vyražte na sluníčko ven užívat vitamin D a čerstvý vzduch.
9: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
8: Naléhavá zpráva, máme 3 minuty po 16:15, takže se musíme zase něco dozvědět. Pojďme se dozvědět s Míšou.
15: Princezny dostal 4 roky vězení za znásilnění a domácí násilí. Soud ho uznal vinným ve 34 bodech obžaloby a případ teď výrazně otřásá image norské monarchie. Taky třeba vinu u nejznámějších činů odmítá, ale zároveň se chce odvolat. No uvidíme, jak to dopadne. V jižních Čechách havaroval zájezdový autobus z Lince do Krumlova. U Rybníka na Českokrumlovsku vjel pod nízký železniční most, kde se zasekl a poškodil střechu vozu. Herečky z Bridgertonů posílí 6. řadu Only Murders in the Building. Nová řada se má přesunout do Londýna a dorazí i další obrovský jména, ale to se budeme muset nechat překvapit.
8: Fajn. Já vám celý den říkám, ať jezdíte bez nehod, tak pojďme zkontrolovat, jak to dodržujete. D1, klasika, 196. kilometr, trasa Polsko-Praha. Máme tam nehodu a tvoří se kolona vozidel. 2 havarovaný vozidla, takže bacha, opravdu je tam kolona. Tak opatrně. D2, trasa Lanžhot Brno, zase porouchaný vozidlo a neprůjezdnej jeden jízdní pruh. Tady bohužel nevíme, který. Každopádně počítejte s tím, že jeden z nich to může být. Hrajem tam takovou loterii. Jinak to vypadá docela dobře, pak tady máme nehodu v ulici Proskovická v Ostravě, zase 2 auta, probíhá tam aktuálně vyšetřování a už by tam měla být i policie, která by to tam měla nějak řídit. Každopádně vy opatrně i nadále dávejte bacha na sebe i na silnici.
16: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
8: Krásný středeční odpoledne, ladíte fajn a váš warm-up se mnou s Kristý. Máme už po 16:15, to znamená, že středa se blíží ke konci, to znamená, že je skoro čtvrtek, to znamená, že je skoro víkend. Pojďme se naladit na tuhle pozitivní vlnu myšlení a dát si k tomu hezký songy, dobrý věci. Revin Lenej, Rex Orange County, Love Me Not, už teď. Není na co čekat, pojďme na to.

Ladíte fajn, středa odpoledne a tohle byla Ray se svojí neustálou otázkou, kde je sakra můj manžel. Jenomže tahle doba, kdy jste kolem 25, už měli mít manžela, ta je dávno fuč. Naše generace totiž na tenhle tradiční scénář a na tuhle tradiční časovou svatební osu docela zanevřela a přepisujeme to, jak by to mělo vypadat. Podle nových čísel totiž se ukazuje, že svatba už není ten hlavní milník, kam všichni bezhlavě spěcháme. V Americe spadl počet sezdaných mladých lidí za posledních 10 let skoro na polovinu a víc než 50% dvacátníků je dneska single. Místo plánování svatebního menu totiž prý radši cestujeme, soustředíme se na školu, kariéru, finanční stabilitu a budování si vlastního života, protože druhým lidem prostě nevěříme. Svatba se tak posouvá z kolonky povinnost do osobní volby, až na to bude správný čas. Neznamená to prej, že bychom na lásku úplně zanevřeli, díky bohu, ale prostě ji odkládáme, nikam nespěcháme. Tak jsem jako si říkala, že bychom si tady mohli udělat takovou anketku, co vy na to? Napište mi, kdo z vás jste single, kdo z vás jste zadaný, dáme si to do procent. Schválně, která skupina vyhraje. Jestli budem tady odpovídat studii, že většina lidí je teď single, anebo jestli nás poslouchá víc zadaných lidí. Co vy na to? Napište mi na 724634634, uděláme si takovou anketu a dáme si k tomu song, který je o tom, když sledujete, jak všichni kámoši okolo vás už mají svatby právě, zatímco vy jste single. Harry Styles, American Girls, právě teď.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: When be Godarich song Messy in Heaven, teď na fajnou 16.23. A víte, co je taky Messy? Svět randění. Společně probíráme, jak jste na tom, jestli jste single nebo zadaný, protože podle nejnovějších studií naše generace je ta nejvíc single generace ever. Tak se pojďme na to podívat. Máme tady zprávy. Svobodná, jsem svobodná, nemám na to nervy, tak nevím teď, jestli nemít nervy na to být svobodná, nebo naopak na to se seznamovat. Ahojky, je mi 23 a jsem ve vztahu. S přítelem se o tom hodně bavíme a oba chceme svatbu před třicítkou. Osobně jsem hodně rodinný typ a děti chci, ale samozřejmě si taky chci užít nějaký čas dvou výplat a žádného dítěte. Lukáš 17, zadaný. No vypadá to, že to tady budeme mít tak na půl. Další zpráva, je mi 21 a jsem single, ale furt se snažím někoho najít. Do 30 chci založit rodinu. Tak to vypadá, že někdo na to spěchá, někdo ne. Ty studie prostě vezmou náhodný lidi. Každý to máme jinak. Ahoj Kristýnko, jsem single, ale už nechci být dál sám. Hledám lásku už celkem dlouho. No vypadá to, že bychom tady fakt mohli udělat nějakou seznamku. Co vy na to, nějaká fajn seznamka? Byli byste pro? Zatím to vypadá, že bychom tady mohli mečovat, protože víc zadaných a nezadaných se ozvalo. Teda zadaný necháme ve vztazích, chápete, ale ty nezadaný bychom mohli spárovat. Co vy na to? No, necháme si projít tuto myšlenku hlavou. A mezi tím si dáme další songy, protože i do těch se dá zamilovat. Kato, John, Turn the Lights Off. Tak už za chvilku, tady na fajnu.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: 一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
0: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Je en interiér.
11: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
12: I táta přece vaří.
13: Je en interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
11: www.jonointerier.cz.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
14: Are you ready?
15: This is Bruno Mars.
16: I'm Lil Peepy.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: Music. Fine.

Adela, její KGB nám právě dohrálo na fajnu, 16:30 odpoledne, středa. No a randění se hodně změnilo, protože máme pocit, že místo toho, abychom si psali dopisy a básničky, si posíláme spicy fotky. Je to tak, podle nového výzkumu je posílání intimních zpráv nebo fotek mezi mladýma lidma dneska v podstatě úplně běžná součást seznamování. A upřímně, mě na tom ani nepřekvapuje, kolik lidí to dělá. Spíš kolik důvěry to vyžaduje. Protože jakmile něco odešlete, už to prostě není ve vašich rukou. A právě to i ukázal ten výzkum. My ženský prej často řešíme, že nám někdo posílá takhle věci nevyžádaně, zatímco kluci jsou prej častěji ty, který to posílají a pak litujou toho, že se to rozšířilo. Já si teda nejsem jistá, já mám pocit, že ty kluci bývají spíš rádi, když se to rozšíří, ale prostě to v tenhle moment přestává být sranda. Nikdy nevíte, kdy to na vás někdo vytáhne za 10 let u pracovního pohovoru a zeptá se, to je tvoje fotka? Protože flirt je fajn, intimita je fajn, ale ta důvěra, ta musí být oboustranná. A přijde mi fascinující, že my jsme si fakt zvykli na to, že si posíláme věci, které bychom si dřív třeba nenapsali ani do deníčku. A teď to píšem lidem, který známe třeba 2 týdny přes Instagram. Prostě místo posílání zpráv na dobrou noc si pošleme nějakou hodně spicy fotku, když to tak řeknu. Takže mě zajímá, jak to máte s posíláním fotek vy? Protože mě ta statistika zaujala, že to je častý. Já jsem si myslela, že už se to moc neděje, ale ukazuje se, že se to furt hodně děje. Takže, když vám někdo pošle nějakou spicy odhalenou fotku, potěší vás to? A děláte to vy taky? To je hrozně kontroverzní téma, pojďte mi říct vaše názory. Já to potřebuji slyšet, pojďme to probrat. 724-634-634, tam mi nasypte, co si myslíte o posílání fotek, který by možná měly být spíš někde schovaný. A my si zatím dáme song Alex Warren, jeho Passenger, tady na fajnu.

0: Sofian, Meč, Meč, jejich Pistácie. Tenhle nádherný song, já doufám, že ho milujete stejně jako já, že v tom nejsem sama. 16.42, tohle nám zlepšilo odpoledne a společně se bavíme o posílání intimních spicy fotek, což někomu taky může zlepšit odpoledne, někomu naopak zkazit. A tady mám zprávu. Já třeba s přítelkyní si posíláme intimní fotky každou chvíli a to je mezi náma 10 let rozdíl. Je mi 35 a musím říct, že za nás oba, že i když jsme to od začátku moc nevěřili, tak jsme zjistili, že jsme spřízněni duše a hledali jsme se. Tak jestli jste oba v pohodě s tím posílat si intimní fotky, tak to očividně jste spřízněný duše, protože ne každý s tím je v pohodě. Vy třeba Michal, který píše, že nic takového nikdy neposílá, nemá to zapotřebí a podle něj to nemá glanc. A doporučení od Michala, hlavně pro holky, píše, nedělejte to. Takhle, já si myslím, že si můžete dělat, co chcete. Myslím si, že i spicy fotky se dají nafotit decentně, ale za mě asi lepší fakt, když jste v nějakém tom vztahu. Neposílejte to náhodným lidem, jo? To není dobrý, z toho může být průšvih. Nicméně vám děkuju za sdílení, každý to má jinak a v tom je to krásný. A my si za chvilku dáme song, který se ale bude líbit vám všem. Bruno Mars, I Just Might. Tak už za chvilku.
1: Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Malý problém, není nabitá.
1: Velká výhoda, může být

0: Senkor. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
12: Instagram,
11: YouTube,
12: TikTok,
11: co je zrovna teď in.
12: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn? Fajn Radio. CZ. Go, go. We're back.
13: Here we go.
11: Here we go.

Teddy Swims, jeho Mr. Know It All, takhle při blížící se páté hodině. No a pro ty z vás, co ví, pro ty, co ví, tak víte, že už se blížíme i ke konci našeho společného času. Jo, pátá hodina, to znamená, že za sebou máme 4 společné hočky tohohle fajn warm-upu. Já doufám, že jste si se mnou středu užili, tak jako já s váma a s naším top playlistem. A víte co, já teďkon mizím, protože se potřebuju dodívat na nový díly reality show Are You The One? Doufám, že to sledujete společně se mnou, protože my zítra zase natáčíme další díl našeho podcastu Are You Posedlí Are You The One? Pokud jste to ještě neviděli, tak se mrkněte, na YouTube už je první díl, který shrnuje díly z předchozího týdne. Tenhle týden natočíme zase díl, který bude shrnovat tenhle týden. Jo, dává to smysl? No prostě bude to skvělý, probereme všechny důležitý momenty a já to právě teď musím jít nakoukat, abych vám pak mohla přinést svoje spicy názory, které někdy jsou možná naprosto špatný, ale někdy jsou dobrý, takže si to poslechněte. Já se na vás budu těšit zase zítra, teď vás předávám do rukou toho nejpovolanějšího. Žampek se na vás těší, dá si s váma 3 hoďky a já na rozloučenou posílám poslední song Florida, My House, tak za zítra. Bye babes!

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
8: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
9: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
15: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
16: Fajn. Get ready for the sound. Fresh.
17: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
18: I'm Post Malone.
19: This is Beyonce.
20: Hey, this is Halsey.
21: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
15: Fajn Drive.
22: Fajn Drive.
23: Jindra Žampa.
24: Jindra Žampa.
25: Středeční Fine Drive začíná, 3 hodinky jsou před náma i dneska, to bude neskutečně nabitý. V první hodince si řekneme, co to je syndrom vysokýho máku. Vím, zní to absolutně šíleně, a protože středa dobrých tracků třeba. Odstartuje to Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
26: Fine Drive.
15: Fine Drive.

Posloucháte Fajn ve středu 17. června a lidi, znáte takový ten pocit, když se vám něco povede a místo gratulace přijde, jo, fakt super, ale psychologové tomu říkají syndrom vysokýho máku. V podstatě jde o to, že když někdo začne vyčnívat z davu, být úspěšný nebo se mu něco podaří, najednou se najde spousta lidí, kteří ho musí trochu sestřelit zpátky na zem. A upřímně, na sociálních sítích to vlastně vidíme dnes a denně. Někdo si koupí byt, tak je rozmazlený, má to od rodičů, někdo rozjede vlastní biznis, tak určitě měl nějakou protekci a tak dále. Přitom někdy je zatím prostě jenom spousta práce, spousta lidí si ten úspěch opravdu vydře, už ani neumím mluvit. Tak mě zajímá, setkali jste se někdy s tím, že vám někdo schazoval takhle úspěch? Napište mi vaše zkušenosti na 724 634 634. Fine Life.

0: Damiano David nám právě teď dohrál na fajnu. Pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, o schazování úspěchu v práci a o tom, jaký s tím máte zkušenosti. Tereska napsala, když jsem dostala povýšení, první reakce kolegyně byla, tak hlavně, že máš dobrý vztahy s vedením. Ajejejejej, tady nám nikdo žádlil. Marek napsal, zhubl jsem 18 kilo a místo toho dobrá práce jsem poslouchal, že jsem určitě nemocnej. Lidi jsou někdy zvláštní. To jo, každopádně velký respekt, já bych taky potřeboval zhubnout, jak jsi to udělal, Máro. Klára napsala, nejlepší je, když si něco koupíš za svoje peníze a první otázka je, a kdo ti na to přispěl. OK, lidi jsou občas trošku závistiví. No, to se dá dělat. Za chvíli už Ryu Gale a Pretty on Paper na fajnu. Fine Drive.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Finepark nudu zahání.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ekokom.
5: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Rascal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: HappySport.cz.
6: To nejlepší z hit parád.
7: To nejlepší ze streamu.

Bárový středeční odpoledne na Fajnu, tohle to je Fajn Drive a myslím si, že tohle to už jste někdy slyšeli. Každý druhý manželství končí rozvodem. Jenže podle nejnovějších dat to tak úplně není. Dlouhý roky se opakovalo číslo 50%, ale ukazuje se, že bylo dost nadsazený. Skutečná rozvodovost prvních manželství se pohybuje kolem 40% a navíc už několik desetiletí klesá. Jedním z důvodů prý je, že se lidé berou později, víc si vybírají a do vztahu jdou s větší rozvahou než generace před nimi. Takže možná nejsme tak ztracenou generací, jak to občas vypadá na Tinderu a tak dále. Na druhou stranu, pořád to znamená, že zhruba 4 manželství z 10 nevídou, takže úplně easy to vlastně pořád není. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že mají dnešní vztahy větší šanci vydržet než dřív, anebo je naopak v dnešní době sociálních sítí a Tinderu a všemožných jiných aplikací těžší udržet dlouhodobý vztah. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fajn Life.

0: End of Beginning. Dáváte si fajn ve středu 17. června. Vracíme se k tématu. Řešili jsme manželství a to, že rozvodovost už není na 50%, ale na 40%. A já jsem se vás ptal na to, jestli si myslíte, že dnešní vztahy mají větší šanci vydržet než dřív. Nikolka napsala, podle mě mají větší šanci vydržet. Dneska spolu lidi nejsou, protože musí, ale protože chtějí. A tak to je zajímavá úvaha. Eliška napsala, myslím, že jsme jen vybíravější. Nechceme zůstávat ve vztahu, kde nejsme šťastní, jen proto, že by se to mělo. A to je vlastně taky pravda, že ty vztahy už nejsou tak vynucený. A Tomáš napsal, sociální sítě jsou masakr, vždycky máš pocit, že někde čeká někdo lepší. To je pravda. A no ne, určitě nečeká, že jo?
1: Fine drive.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem. Brzdy pracujou na max. A tep letí nahoru. Sjet si Trailpark Klínovec. 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
11: Instagram,
10: YouTube,
11: TikTok,
10: co je zrovna teď in.
11: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

Swift, Elizabeth Taylor, track, který nám právě teď dohrál na Fajnu, a fanoušci reality show právě teď zbystřete. Na Fajnu totiž rozjíždíme podcast posedlý Are You The One, kde Kristýnka a Alberto každý týden rozeberou to největší drama, největší přešlapy a největší love story ze zbrusu nový reality show Are You The One. A pozor jo, nebude to jenom podcast, na našem Instagramu najdete i extra obsah, zákulisí a reakce, který se do podcastu nevejdou. Takže pokud milujete reality show stejně jako my, tak sledujte Fajn jak na Instači, tak na YouTube. Bude to ještě velká jízda.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
8: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Instagram Fajn Radio.
1: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
0: Dej follow a buď stále v obraze.
1: S Fajnem. Instagram.
0: S Fajnem.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Fine Drive.
1: Fine.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Žampa.
11: 18. hodina odbyla, startuje druhá hodinka Fine Drive, no a už za chvíli budeme soutěžit o dvě vstupenky na Coolin Festival. Tak u toho buďte se mnou, protože ta soutěž je úplně easy, stačí se jenom dovolat jako třetí. Do toho nabitej playlist odstartuje to Alex Warren a Fever Dream, právě teď, na Fajnu.

Rihanna, Breaking Dishes, track, který nám dohrává v 18 hodin 10 minut. A lidi, teď dávejte pozor, protože na Fajnu už za chvíli rozdáváme dvě vstupenky na Kulin Festival, kde vystoupí Benny Cristo, Izomandia, Sofian Mečmeč, Adam Mišík, Sara Rikas, Stein 27, PTK a spousta dalších skvělých interpretů. Princip je totálně jednoduchý. Zavoláte k nám do studia, pustíme vám jednu jedinou vteřinu skladby od interpreta, který na Kulinu vystoupí, a vaším úkolem bude trefit interpreta i název songu. Pokud trefíte oba názvy, dvě vstupenky na Kulin Festival jsou vaše, tak teď je ten čas. Třetího volajícího beru do éteru. 724-634-634. To je to číslo, na kterém už za chvíli můžete vyhrát dvě vstupenky na Kulin Festival.

0: už za 8 dní a 18 hodin a my právě teď rozdáváme dva vstupy na festiák, kde vystoupí jména jako Benny Cristo, Izomandia, Sofian Mečmeč, Adam Mišík, Sara Rikas a další. Dneska se jako třetí dovolal Filip. Čau Filipe.
1: Ahoj, zdravím celý Fajn Radio.
0: Hele, řekni mi, kdo z těchto interpretů je tvůj vůbec nejoblíbenější?
1: Tak asi momentálně to může být Izo.
0: OK, tak to absolutně chápu, taky ho mám rád. Hele, mám pro tebe připravenou jednu sekundu songu od interpreta, který na Kulinu vystoupí. Musíš být stoprocentně připravený a ready a koncentrovaný. Jseš na to ready?
1: OK, jdeme na to.
0: Tak jo, tak jedna jediná sekunda tracku startuje právě teď.
1: Sofián, zapomenout?
0: Ne, trefil si název tracku, ale ne interpreta. Máš ještě jednu možnost na opravu. Pustím ti to ještě jednou, jo?
1: OK.
0: Tak jo.
1: To bude Slzy.
0: Ne, ani Slzy to nejsou. Zapomenout si trefil správně. Jde o toho interpreta, kterýho si netrefil.
1: Jo, tak je to Adam Mišík. Tak tady to je Adam Mišík.
0: A to je správná odpověď. Bylo to napínavý, ale dal to správně. Je to Adam Mišík a zapomenout. Já ti mega gratuluju. Dva vstupy jsou tvoje. Vy, co vidím, že pořád voláte a dneska jste nevyhráli, tak nezoufejte, protože zítra rozdáváme znova. Fílo, ty prosím, zůstaň na drátě, přidáme si ještě důležité informace a mega gratuluju, kámo.
1: Super, děkuju moc. Taky
0: měj se krásně, ahoj.
1: Uvidíme.
0: Ahoj. Jo, uvidíme se.
2: Jedna vteřina, jeden hit. Vstupenky na Kulin Festival. Jen v Drive Show na Fajnu. Fajn.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: Happysport.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
18: Den bez dobrý hudby.
19: To je jak drink bez ledu.
20: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co

New Religion, track, který nám právě teď dohrál na fajnu, dáváte si Fine Drive a pojďme se podívat na to, co se děje v hudebním rybníčku. Protože jestli měl někdo poslední dny fakt nabitý kalendář, tak je to rozhodně Eva Farná. Po třech vyprodaných koncertech v Edenu se dokonce řešilo, jestli nepřidá ještě čtvrtý. A podle informací to prý vážně bylo ve hře, jenže nakonec z toho sešlo. Ne kvůli zájmu fanoušků, protože ten byl evidentně enormní, ale kvůli technice a logistice. Celá produkce se totiž musela přesouvat na další akci a čtvrtý koncert už by se nestihl připravit. Což je fakt šílený, protože vyprodat třikrát Eden, tak to je mega úspěch. První žena, která to dokázala, ale pak ještě řešit čtvrtý koncert a ten nedopadne jenom proto, že už není kam dát techniku. Klobouk dolů, Evičko, seš neskutečná. Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Posloucháte Fajn, tohle to byla Loy a Red Eyes a pojďme otevřít takový upřímný okýnko. Schválně mě zajímá, kolikrát jste dneska zalhali. Neptám se na to proto, že bych vás chtěl nahlašovat někde na kriminálce, ale proto, že podle odborníků lžeme úplně všichni. A často ani ne proto, že bychom chtěli někoho podvíst. Takový to klasický, jo kámo, jsem tam za 5 minut, když jste teprve ve sprše, anebo když vám frajerka píše, ne, já nejsem naštvaná a přitom odpovídá jednoslovně už 3. hodinu. Psychologové říkají, že existují různý typy lží. Některý mají chránit naše city, některý naše ego a některý jsou prostě jenom zkratka, aby jsme nemuseli vysvětlovat celou pravdu. A prý je zajímavý, že nejvíc lidí neodhalí lež podle řeči těla, ale podle toho, jak moc se příběh začne zamotávat. No a mě zajímá, jaká je vaše nejčastější nevinná lež? Napište mi to na 724-634-634. Pojďte se přiznat. Fajn Drive.
1: Fajn. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Tahitské léto v Aquapal z Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
14: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
15: Fajn.

Gigi Perez, Sailor Song, posloucháte středeční Fine Drive. Jaká je vaše nejčastější nevinná lež? Tak zněla moje otázka, tady jsou odpovědi. Péťa napsal, moje nejčastější lež, už jsem na cestě, přitom ještě hledám klíče. Tak to je klasika, já třeba u hledání klíčů je teda úspěch už bejt, tuhle tu zprávu píšu, když teprve vstávám z postele. Naty napsala, já jsem bohužel důvěřivý člověk, dokud mě někdo třikrát nepodvede, věřím mu. OK, dávat si na Natálku pozor. A Kuba, ten to absolutně zabil, ten napsal, dneska si dám jen jedno pivko. Tuhle lež říkám hlavně sám sobě. Nejvíc, kámo.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Instagram, YouTube, TikTok, jsme všude. Hledej Fajn a sleduj nás.
7: Fajn. Fajn Drive.
8: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Trigger, let me blow
9: your mind. Startuje poslední hodinka Fine Driveu a začneme klasický 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi psát, jaký tracky vás aktuálně baví, protože já je budu hrát. Jak se zúčastnit, je to úplně jednoduchý. Napište mi na 724-634-634 zprávu na iMessage nebo na WhatsApp. No a kdo bude rychlejší, no tak ten prostě bude hrát. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
10: 10 minutes for you.
11: 10 minut tvých soubů.
12: Máš 30 sekund.
13: Pošli název tvý oblíbený songy.
14: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
15: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
16: 10 minutes for you.
9: Už to tiká. Tak jo, máme tady první zprávu a to máme od Lenky, která by si přála Tate McRae a Just Keep Watching. Dobře, může být. Co tam dáme dál? Dál napsal Jakub o Zaru Larson Midnight Sun pro jeho nejlepší přítelkyni Alenku. Tak jo, posíláme, snad zavaruješ, kámo. Co to dáme do třetice? Máme posledních pár sekund. A do třetice jste vytáhli Lady Gagu a Alejandro. OK, dopisujte klidně další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
17: 10 minutes for you.

to, co vy diktujete. Tohle to byla Zara Larsson a Midnight Sun. Posloucháte Fine. Před náma třetí track v pořadí Lady Gaga a Alejandro. A hned potom nás čeká velký finále. Opět tady mám tři tracky, které se už do té desetiminutovky nevejdou a potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724-634-634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Tak karty jsou hozený, tak jdeme do plnej. Volejte právě teď 724-634-634. Teď už Lady Gaga. 10 minutes for you.

0: Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Tereska. Čau, Teresko.
1: Ahoj, Žanteku.
0: Hele, pověs mi, jak se dneska máš?
1: Tak skvěle, když to slyším.
0: Fajn, to mám radost. Hele, léto je před náma. Řekni mi, máš už nějaký plány na léto?
1: Chodit do práce a vydělávat na zářivou dovolenou.
0: OK, tak to máme asi stejný plán, tak doufám, že pojedeme spolu. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: No jistě.
0: Tak jo, tohleto je track číslo 1. Alex Warren, Eternity, to je track číslo 1. A pojďme na dvojku. David Guetta a Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Track číslo 2. Ale mám tady pro tebe ještě třetí variantu a ta je z českýho hudebního rybníčku. Je to tahle ta věc. Viktor Šín a Převlečená žízeň. Tenhle track se tady líbí ve studiu, ale nevím, jestli se líbí tobě. Je to jenom na tobě, ty rozhodneš o tom, jaký další track budeme hrát.
1: Já se přeju Šína. Okay. Protože ho úplně miluje, takže Šína.
0: Tak to si náš člověk, je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Mojí kolegyně z Berlíně, s kterou si to tady užijeme.
0: Tak jo, tak my posíláme a přejeme krásný večer. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Ahoj! 10 minutes for you.

0: Dominik Fike, White Keys, track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. A mě by zajímalo, jestli jste ti lidi, kteří ChatGPT píšou prosím a děkuju. Protože podle nového průzkumu se Češi k umělý inteligenci chovají překvapivě slušně. Spousta lidí zdraví, děkuje a komunikuje s AI skoro jako s normálním člověkem. A já tomu vlastně rozumím, protože nikdy nevíme, kdy přijde ten den, kdy si roboti začnou pamatovat, kdo byl milej a kdo na ně řval. My víme jak. Zajímavý je, že se lidi na AI už neptají jenom na školu nebo na práci, ale řeší s ní vztahy, prachy, cestování a nebo osobní problémky. A mě zajímá jedna jediná věc. Jestli jste ten tým, který píše ChatGPT, prosím a děkuju, a nebo jedete tak jeden styl, dělej, udělej to a už mi nic dalšího nepiš. Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: To je krásná kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: To bych chtěla domů.
8: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
9: www.jnointeriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
15: To nejlepší z hitparád.

0: poznáš hit podle jedné vteřiny. Tak to dokáž.
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
0: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
1: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
0: Více info na coolinfestival.cz.

0: Clock a Doria, track, který nám právě teď dohrál na fajnu. No pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, jak se chováte k chatu GPT. Jestli jste ten typ lidí, který jim píše děkuju a prosím, anebo jestli jim dáváte jenom příkazy a chováte se k němu jako k otrokovi. Pojďme se podívat, jak to máte vy. Míša napsala, já píšu prosím i děkuju, co kdyby jednou AI převzala svět, chci být na správné straně historie. OK, oproti tomu třeba Kuba, tak ten píše, jedu styl, napiš mi to, přepiš mi to, oprav mi to. Kuba je takovej diktátor, ale píše, děkuju, přijde až na konci směny. OK. Terka napsala, normálně zdravím, přijde mi divný napsat jenom povel jak nějakýmu otrokovi. To je pravda. Uvidíme, co se někdy v historii stane. Pojďme radši pokračovat. Playlistu před náma Kalin a Praha Vídeň, baby, jestli máš čas, právě teď na fajnu. Fine
1: Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: posloucháte Fajn, tohle to byl Somber a Undressed. A lidi, pokud si myslíte, že e-sport je jen partička lidí zavřených doma u počítače, tak Streamers Clash vás asi rychle vyvede z omylu. Ve hře je totiž 550 tisíc korun, obří trofej a hlavně se můžete stát jedním z těch největších streamerů na československý hudební scéně. A věřte mi, že o to se bojuje možná ještě víc než o ty prachy. Finále proběhne na pražský Štvanici a organizátoři ho označují za největší Streamers Clash v historii. Ve velkém finále se proti sobě postaví dva týmy, takže jestli sledujete gaming nebo streamery, tohle to bude událost, která se rozhodně vyplatí sledovat. A pozor, pokud chcete být přímo u toho, tak máme pro vás šanci získat lístky úplně zadarmo. Stačí sledovat náš Instač Fajnu a tam právě teď probíhá soutěž. Ale pokud soutěž nevyhrajete, tak se nic neděje, protože lístky jsou ještě pořád v prodeji. Fine Drive.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
11: Instagram,
10: YouTube,
11: TikTok,
10: co je zrovna teď in. Fajn.
11: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

Já jdu domů. Kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Díky za krásný 3 hodinky, které jsme si dali tady na fajnu. Díky za to, jak jste mi psali, volali, taky jak jste soutěžili o lístky na Coolin Festival. Nezoufejte, pokud jste nevyhráli, protože zítra soutěžíme znovu o 2 lístky. Já se s váma loučím, ale s fajnem rozhodně zůstaňte, protože za majkem mě vystřídá Bejra, kterou už moc dobře znáte z éteru fajnu. Dejte si s ní tady necelou hodinku na fajnu, bude vám hrát svoje tracky, který ráda poslouchá. Mě už to nemluví, tak já jdu domů. Za mě už jenom ty 2 slova.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

všichni posluchači fajnu, zdravím vás, moje jméno je Bejra a těším se, že si spolu dneska poslechneme zase nějaký fajnový bangry. Dneska jsem připravila podle mě moc pěkný playlist, takže doufám, že si užijeme společnou půl hodinku. A já bych ráda začala hned tím, že bych vám představila svoje nové EPčko, které se jmenuje Dáme rande. Takže pokud byste byli tak hodní a dali se se mnou právě teď tak o 10-minutové rande, pustím vám 3 písničky. Je to takový příběh dvou lidí, kteří se dávají dohromady, prostě jednotlivé fáze zamilovávání se, bych řekla. A první písnička je to rande a po ní následuje Chci být tvoje holka, aby vystačí říct. Tak enjoy. Next Generation.

Next Generation. Posloucháte Next Generation na Fajnu, já jsem Bejra a tohle bylo moje mini EPčko, který vyšlo v pátek, jmenuje se Dáme rande. Už je na všech platformách, takže budu moc ráda, když si ho poslechnete, protože spolu můžeme tím pádem dávat rande častěji. Ale myslím si, že jak všichni víme, tak v pátek moje EPčko nebylo to jediné, co vyšlo, ku podivu, ale vyšlo dlouho očekávaný album od Olivie Rodrigo. Já jsem z toho nadšená, pořád to ještě poslouchám, pořád vlastně zjišťuju, jak skvělý všechny ty písničky jsou, ale chtěla jsem už jednu pustit a to je Backed, která mě hodně zaujala a přijde mi opravdu, opravdu krásná a celá tahle vlastně nová éra Olivie je strašně super za mě. A pak vám pustím další novější písničku od Macy Peters, britské zpěvačky, která vydala v květnu, na konci května album a tohle je písnička Questions, což je brutální banger. Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Jste na fajnou, posloucháte Next Generation a playlist pro vás dneska připravuje Bejra. A já budu pokračovat v téhle vlně nových písniček, protože teďkon se úplně roztrhl pytel a hlavně se bude dál trhat ten pytel. Bude, jako já jsem ve velkém očekávání, co přijde v létě. Každopádně single od Role Modela z jeho nadcházejícího alba High Hopes 3000 je venku a Role Model navázal na svůj banger Sally When The Wine Runs Out, což brutálně hitlo TikTok a je to jedna z jeho nejúspěšnějších písniček a on pokračuje v tomhle stylu a za mě se opravdu trefil a sedí mu to mega. A pak se přesuneme na českou scénu, protože Krištof bude vydávat album a vydal první singl z tohoto alba Půlnoční hřích, kde je na featu Dominika Aládžia. A za mě jako super takovýhle prostor pro ní, protože ona má krásný hlas a tohle je přesně písnička pro ní. Mi přijde, ta písnička se mi strašně líbí, až jsem překvapená, jak moc se mi ta písnička líbí.

0: líbí. A za mě krásný jako meč těhle dvou a myslím si, že to je velký hit. Hey!
1: Next Generation. Yeah. New music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tohle je Next Generation na Fajnu, já jsem Bejra a dneska už se s vámi rozloučím. Bylo to super, myslím, že jsme si pustili dneska opravdu dobrý songy, dneska jsem opravdu pyšná na svůj výběr. A já se s vámi rozloučím svýma dvěma písničkama, což jsou písnička Dát mi pápa a Já tě chci dokud, který obě dvě vyšly letos jako singly. A já jsem je dlouho nepouštěla, tak jsem si řekla, že bych zase mohla je trošku oživit. A těším se zase na příště někdy, takže ahoj!
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: 2009. All the
1: Kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Next Generation.
10: Show od mladých pro mladé.
9: Pondělí až čtvrtek.
11: Od 8 večer.
12: Fajn.
9: Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray Pussycat Dolls is a Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Instagram, YouTube, TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
2: Fajn.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
0: All the hits.

Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, eKondomy.cz.

0: objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio.
3: CZ. Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
8: Objevte svět.

těšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: CZ. Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fine Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn. Back to the hits.

0: ústech.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Next Generation. Show od mladých pro mladé.
3: Pondělí až čtvrtek.
2: O 8 večer.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in Fine Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fine?

je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál jsem mi super a říkám, spojil jsem se na všechno každému na klipu.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Instagram, YouTube, TikTok, jsme všude. Hledej Fajn a sleduj nás.
2: Fajn.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lil Peepy.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
2: Fine.